písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na, ně,

0: koho z toho rodu Hildebrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
1: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
0: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
1: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Vídni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
0: Oni jako protančili jeden večer a...
1: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
0: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
1: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
0: Třešňová královna.
1: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
0: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
1: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
0: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
1: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
0: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
1: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali... 36, 37, no byla hned válka.
0: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
1: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
0: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
1: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
0: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
1: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala Můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
0: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
1: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

sluch. Dal právo lžím a pravdě půl.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak toto musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se.
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten, a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si teď si o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenál ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to
4: drahý pane, to ale nejde na černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? Já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: můžu, přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel.
4: Blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu,
4: teda.
3: Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Se slalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
4: vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo.

0: и едното затаяно, невярното ваши секретарски, един ten спортовни výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
1: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady zní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
2: No, to je pravda.
1: Jak vypadala ta koule vlastně?
2: No, bylo já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
1: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
2: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná, kluci, skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
1: Jako ale aby tam byl nějaký odraz.
2: No
1: obraz.
2: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
1: A jak se to dělalo teda?
2: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího,
1: ano.
2: Obrazu vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
1: Aha, aby se to
2: nový záběr,
1: a
2: to šlo
1: intenzitu
2: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
2: No to bylo, ano, proto natáčení se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
1: on
2: si nesměl.
1: A zase podle té matnice je tam instalované.
2: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohleto, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
2: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tady věšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 730 31 800 900 a číslo pro SMSky 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Ondřeji Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuju. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzí. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, nejde,
9: obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celu. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No, problém.
11: To
9: počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša.
9: Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapus, já vás, nový ochránce,
3: Kim Jong Tae.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriušek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ano. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, takový jako, jo, takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LP-desek a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně, no.
4: A
7: ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo, nevyskoušený.
3: Tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, no. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Pus mě k tomu.
3: Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě kolo, ne, ale páka mě šla perfektně. Perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílý jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmi kráskám. Pozdě, takový krásný sedmi krásky.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Tifa zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vado que si operse me gamata. Ta sono sano e to bene. Jestem sto rufi pa voci mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, to je ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani ne, myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište Humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem nám poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda a lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností a bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak, takže byla to pro mě velká škola tady, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, tak, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
3: Ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Ano. Jak si na něj pamatuje, Ondra?
3: No,
1: jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No, tak jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No. Pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, tak jsem ji 30krát objela, že jo?
5: A nepřepočítala jste se?
4: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži.
5: Ano.
4: No tak jsem ji otevřela a byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor. Mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Hernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: za milé čas. Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
7: Už dávno.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Většině pokojů v nemocnicích na Vysočině chybí klimatizace. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a Třeboňsku. Fotbalisté Slávie poprvé v nové sezóně ztratili body. Dnešek čekejte zatažený s přeháňkami nebo i s bouřkou teploty do 27 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Nemocnice na Vysočině mají klimatizovanou jen zhruba čtvrtinu až třetinu svých pokojů. Vyplývá to z průzkumu, který na začátku léta provedl Český rozhlas. Většinou jde o pokoje s intenzivní péčí. O masivnější investici do rozšíření se v současné době nejedná.
2: Například v Havlíčkobrodské nemocnici je klimatizovaná zhruba čtvrtina pokojů a podle mluvčí Petry Černo se každý rok instalují nové jednotky podle potřeby. Zároveň ve všech 5 nemocnicích se počet klimatizovaných pokojů zvyšuje během postupných rekonstrukcí. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, kteří decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
3: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme,

0: Německa. Podle agentury DPA jsou plameny 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je proto nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Fáně a spálil 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie a Německa. Pomůže i vrtulník z Česka. Sport. Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtém kole první ligy poprvé v nové sezóně ztratili body. Na hřišti Slovanu Liberec remizovali 1-1. Ve druhém utkání Baník Ostrava porazil Artis Brno 1-0. Čeští atleti na mistrovství Evropy v Birminghamu nezískali ani jednu medaili. Stalo se to poprvé od roku 1938. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Meky 7. na 1500. Tereza Hrochová byla v maratonu 9. Počasí. V Černovicích je teď 15 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 18, Moravské Budějovice hlásí 20. Dnes očekáváme zataženo a přeháníky. Odpoledne bude déšť intenzivnější a objeví se bouřky, lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný a také bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám dobrý den, dobré ráno v pondělí 17. srpna. Skončil nám víkend, možná vám skončila dovolená, možná vám pokračuje dovolená, možná vám začala dovolená. Každopádně pokračují velké letní prázdniny. Svátek dnes má Petra, 85. pak slaví herečka Uršula Kluková. Posíláme hodně zdravíčka, samozřejmě, že s Uršulou Klukovou její dnešní narozeniny oslavíme, a to už v páteční humoriádě, tak v pátek po 16. hodině hlaďte Český rozhlas Vysočina.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany, Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: To byla švédská skupina Ace of Base v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré pondělní ráno, máme 17. srpna, na Vysočině dnes čekáme zatažená přehánky, odpoledne déšť bude intenzivnější, objeví se bouřky, lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru, později večera v noci srážky ustanou. Teploty na Vysočině dnes budou mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémbová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Pomaličku se začneme vracet do školy. Jaké nástrahy tam na nás číhají a na co bychom se jako rodiče, ale možná i jako pedagogové měli připravit? To si poslechněte už v pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

20. hodina, 20. minuta. Přejeme vám krásné pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes v 9 hodin dopoledne zasedne Rada kraje Vysočina, projedná i zakázku na stavbu jihovýchodního silničního obchvatu Moravských Budějovic a dotace obcím na požární zbrojnice. Vše samozřejmě budeme sledovat. A když už jsme u té dopravy, tak jihlavský magistrát připravil další změny v parkování ve městě. Uleví hlavně seniorům a řidičům, kteří potřebují parkovat jen na chvíli. Více prozradíme po 8:45 v pondělním dobrém ránu.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko zasáhnou bouřky a mohou je provázet i kroupy. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro dnešní odpoledne. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko a jižní Čechy. Po celém území republiky ale zároveň až do odvolání platí výstraha před požáry. V Jihomoravském kraji je riziko vysoké. Od dneška bude téměř měsíc uzavřená vnitřní část Jihlavského akvaparku Vodní ráj. Důvodem je pravidelná technologická odstávka kvůli nutné údržbě a opravám. Návštěvníci se tam vrátí až 11. září. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátky zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle Kallasové zvýší o třetinu. Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který ve Zlíně dojel osmý. V Novém Rychnově je teď 14 stupňů, v Havlíčkově Brodě 16, Dukovany hlásí 19. Dnes očekáváme zataženo a přeháníky. Odpoledne bude déšť intenzivnější a objeví se bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Třebíči musí počítat s uzavírkou ulice Sirotčí. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Vozovka je tam zúžená pouze na jeden jízdní pruh šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: O tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost – přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají? Na to se zaměří BESIP ve své nové analýze. Za chvíli o ní budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina hovořit. Máme 5.33, je pondělí, je 17. srpna.
1: Dobré ráno

0: Prázdniny, děti a kolo nebo koloběžka. Toto spojení k létu zkrátka patří. Právě u dětských cyklistů, ale rodiče nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 stovkami nehod cyklistů do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Za chvíli s námi budou makovičky. K čemu je dobrá dovolená? Nad tím se děti zamyslí. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré pondělní ráno, minutu po 6:45. Dnes čekáme zataženo a přehánky. Odpoledne bude déšť intenzivnější. Objeví se bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večera v noci srážky ustanou. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.

0: Máme 10 minut před 6 hodinou, jste na Českém rozhlasu Vysočina. Vladimír Mišík tady bude už za chvíli v písničce Jednou. Teď jsou s námi ale Makovečky a budeme se bavit o tom, co už třeba je za vámi, o dovolené. No, tak pokud máte dovolenou třeba ode dneška, tak nás asi neslyšíte, protože předpokládám, že touto dobou ještě spíte. Ale kdo ví, jsou tací, kteří nemohou dospat, i když mají volno.
1: Makovičky. Proč se jezdí na dovolenou?
2: Protože si můžou odpočnout od věcí, které musí dělat.
3: Aby nemuseli pořád pracovat a mohli se třeba vykoupat u moře.
4: Kdyby bylo strašně horko, ať si můžeš zaplavat v bazénu.
5: A nebo se opalovat.
1: Kam lidé jezdí na dovolenou?
3: Na koupaliště.
6: Na Kamalský ostrovy.
7: Třeba na Slovensko. Tam je hezká katedrála.
3: Létě můžeme jet někam, kde jsou palmy, můžeme si tam vzít kokos a napít se mlíka.
8: Plavala by se v moři.
1: Ty se nebojíš žraloků?
8: Ne, protože ti jsou v dálci.
1: Kam ještě byste chtěli jet na dovolenou?
6: Na hotelovou loď, do Chorvatska.
3: By jsem jela na chatu, pak ještě k babičce na Slovensko.
8: Nebo jet na hory.
6: Můžeme tam objevovat věci, které tam můžou být na holách. Třeba ty kameny, jak vypadají a co vlastně jsou.
9: A nebo my jsme taky mohli letět do Austrálie.
1: Co je v Austrálii?
9: Klokani a koala. Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Díky sbírce má třebíčská nemocnice nově 2 pokoje na dětském oddělení klimatizované. Na měsíce v Jihlavě uzavírá vnitřní část vodního ráje. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. Dnešek čekejte zatažený s přeháňkami nebo i s bouřkou. Teploty do 27 stupňů. Hezké pondělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Dva pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Získalo je díky sbírce, kterou iniciovala bývalá lékařka Ivana Jochimková z Pozořic u Brna. Původně chtěla vybrat peníze na klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka. Nakonec ale sbírka vynesla tolik, že zbylo i na klimatizace pro další nemocnice v širším okolí. Výhody chlazení vzduchu při hospitalizaci shrnuje primářka dětského oddělení třebíčské nemocnice Alena Holubová.
2: Jak se otepluje vzduch a sem nám přichází tropické teploty, tak pobyt na neklimatizovaném pokoji prostě pro dítě, které má teplotu nebo které je nemocné, je velice nekomfortní. Teda protože je neklidné to dítě, že ho nemůže spát, potí se, tím pádem zvyšuje ty ztráty těch tekutin.
0: Sbírka přispěla také na nákup klimatizací pro jihlavskou nemocnici. Vnitřní část akvaparku Vodní ráj v Jihlavě je ode dneška téměř na měsíc zavřená. Návštěvníci se do ní vrátí až 11. září. Důvodem je pravidelná technologická odstávka kvůli nutné údržbě a opravě.
3: Technici například vypustí bazény a jímky, aby je mohli vyčistit. Opraví také technologické části bazénu a úpravny vody. Od začátku září se k uzavírce vnitřní části přidá i ukončení sezóny ve venkovním areálu akvaparku. Tou dobou by už měl být ale otevřený bazén v Rošického ulici, kde končí roční rekonstrukce. František Jirků, Český rozhlas.
0: Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam.

0: poskytli vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole první ligy remizovali se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy 6. místem na 400 volným způsobem. Jan Čejka byl 7. na 200 metrů polohově. Češi tak získali v Paříži 2 medaile a obě zlaté. Sémanová triumfovala na kraulařské 200 a Miroslav Knedla ovládl závod na 50 metrů znak. Počasí. V Novém Rychnově je teď 14 stupňů, v Havlíčkově Brodě 16, Dukovany hlásí 19. Dnes očekáváme zataženo a přeháníky. Odpoledne bude déšť intenzivnější a objeví se bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nová uzavírka je ode dneška ve Světlé nad Sázavou. Zavřená je Haškova ulice z důvodu stavebních prací. Objížďka je vyznačená ulicí Malostranská, Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Šestá hodina, pátá minuta, pokud rádi cestujete, určitě si nenechte ujít dnešní pořad osobnosti Česka, protože přijde kdo? No prozradíme za chvíli.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: To byla Marie Rotrová písnička S tebou v 6 hodin na 12 minut na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Osobnosti Česka.
0: Po 13. hodině tady bude Oskar Hess s pořadem Osobnosti Česka. V něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký.
2: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už?
3: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: V pořadu Osobnosti Česka dnes po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte polárníka a dokumentaristu Petra Horkého.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: 6. hodina, 16. minuta, tady je Český rozhlas Vysočina. Za chvíli tady budou Marek a Michal. Marek ztracený, to se mi líbí, a Michal tučný, boty z kůže toulavých psů.
1: Počasí.
0: Rozjíždí se nový den, je pondělí, je 17. srpna roku 2026. Na Vysočině dnes čekáme zataženo a přehánky. Odpoledne bude déšť intenzivnější, objeví se bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večera v noci srážky ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémbová z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Pomaličku se začneme vracet do školy. Jaké nástrahy tam na nás číhají a na co bychom se jako rodiče, ale možná i jako pedagogové měli připravit? To si poslechněte už v pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: 9 minut před půl sedmou na Českém rozhlasu Vysočina vysíláme nejenom pro rybáře. Jeho čeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjejí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Chtěláme nejdřív ty sumečky.
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tůni žije člověk obecný i horský. A byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či půlci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického. A ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: Řidiči v Jihlavě budou moci nově ve všech zónách mimo centrum parkovat 30 minut zadarmo, rozhodl o tom magistrát. Stále ale bude nutné zaevidovat svou registrační značku v platebním kiosku nebo v aplikaci. Rezidentům nad 65 let pak přibydou volné hodiny. V Česku včera padaly teplotní rekordy, jak informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo třeba také v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část republiky podle výstrahy zasáhnou silné bouřky. Po dvou týdenních prázdninách dnes zasedne vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Lesní požár se začal z východu Belgie šířit až do Německa. Plameny jsou podle agentury DPA už 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je proto nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Fáně a spálil 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Tenistka Sara Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v americkém Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková a Kateřina Siňaková. V Telči nebo Přibyslavi je právě 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, kolem poledne se obloha zatáhne a dostaví se intenzivnější přehánky a bouřky, lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou, teploty se budou držet v rozmezí od 25 do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku je nová uzavírka, týká se části obce Buková u Níškova. Důvodem jsou práce na vozovce. Jezdí se po vyznačené objížďce šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pekyžbirka bude na podzim znovu znít obecním domem. Jeho písně připomene koncert se symfonickým orchestrem, nové album i výstava Míly Firstové. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přidáme další podrobnosti a zajímavosti. Tak s námi zůstaňte. Teď máme 6.33 a zpívá Helena Vondráčková Neuč slunce hřát.
1: Dobré ráno.

0: Atlantida, 22 dní nebo Bělý kvet. Písně Miraš Birky znají posluchači napříč generacemi. Jeho hudba nezmizela ani 5 let po jeho odchodu. Naopak, na podzim jeho tvorbu připomenou hned 3 výjimečné projekty.
1: Fanoušci se na začátku září dočkají nového alba Miroslav Žbirka Special, které vůbec poprvé na vinilu nabídne písně, které se nikdy neobjevily na jeho řadových deskách. Vedle známých hitů si tak budou moct poslechnout třeba vzácnou nahrávku remixu autobiografické písně Slávou opitý nebo archivní skladby z počátku.

Hity historicky prvního slovenského vítěze československé ankety Zlatý slavík z roku 1982 zaspívají v pražském obecním domě za doprovodu jeho kapely a Karlovarského symfonického orchestru třeba čtyři tenoři David Kraus nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Koncert pak 21. října naváže dosud největší výstava grafičky a ilustrátorky Míly Firstové. Právě ona vytvořila grafický návrh pro obal Žbirkova alba z roku 2018 s názvem Double Album. Ve světě se proslavila ale už o několik let dříve, když spolupracovala s britskou skupinou Coldplay. Pro britské hudebníky navrhla česká grafička obal alba Ghost Stories a výtvarně se podílela i na tvorbě čtyř singlů, byla mezi nimi i skladba Sky Full of Stars. Na výstavě v obecním domě Firstová představí nejen své známé práce, ale i díla, která veřejnost dosud neviděla. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: To byla skupina Village People ve 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Co očekávat nejenom od dnešního počasí, to nám řekne meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A řekněte nám prosím, jak je na Vysočině právě teď.
2: Tak tuto chvíli máme celkem slunečno, většinou polojasno nebo maximálně oblačno, bez srážek a teploměry ukazují 14 až 17 stupňů.
0: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
2: Tak dnešní den bude polojasný, postupně až oblačný, kolem poledne a odpoledne potom se postupně až zatáhne a od západu se dostaví četnější a intenzivní přehánky, které budou doprovázané bouřkami, které mohou být i silné, s menšími kroupami, nárazy větru na 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm. 26 až 29 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, západ a sever kraje bude chladnější s teplotami jen kolem 25 stupňů. Teďka fouká slabý proměnlivý vítr, bude postupně foukat vítr jihozápadní, ale v průběhu odpoledne se změní na západní až severozápadní, přechodně bude foukat i čerstvý, no a v těch bouřkách mohou být i ty výraznější nárazy větru.
0: Takový tedy bude pondělní den. Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Tak zítra bude počasí už trošku klidnější, bude oblačno, ráno krátce i polojasno, ráno chladnější s teplotami 13 až 10 stupňů. Během dne potom čekáme převážně zataženou oblohu a místy se vyskytne i slabší občasný déšť nebo přehánky. 18 až 21 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, na jihovýchodě kraje to může být až ke 23 stupňům. Mírný severozápadní až západní vítr večer zeslábne.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Pepičku, Pepičku, pojď sem. Ty jsi mi včera lhal. Řekl jsi, že tvůj dědeček předevčírem zemřel a já ho viděla ráno v okně.
2: Já jsem vám nelhal, paní učitelko. Taťka ho tam opřel, protože dnes nosí listonožka důchod.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
3: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Léto na rozhledně Horní les u Vírské přehrady. Nejvyšší rozhledně v kraji Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Hrušková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vláda bude jednat o opatřeních proti suchu. V Jihlavě nastanou změny v parkování. Čeští atleti poprvé v historii nezískali na evropském šampionátu ani jednu medaili. Dnes bude spíše pod mrakem, občas sprchne a hrozí i silné bouřky. Teploty do 29 stupňů. Dobré pondělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Piška. Vláda dnes zasedne po dvoutýdenních prázdninách. Ministři mají jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá příslušná nařízení.
5: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: Znovu také začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Ve všech zónách mimo centrum budou moci řidiči v Jihlavě nově parkovat 30 minut zdarma. Rozhodl o tom magistrát. Stále ale bude nutné zaevidovat svou registrační značku v platebním kiosku nebo v aplikaci. Bezplatnou půl hodinu řidiči můžou využít jednou za den. Rezidentům nad 65 let zase podle primátora z ODS Petra Ryšky přibydou volné hodiny.
6: Občané nad 65 let si budou moct ještě dalších 200 volných hodin získat za 0 korun. Je to vlastně zase na základě nějakých podnětů, kdy říkají, my jezdíme za rodiči, za seniory, musíme ošetřovat.
3: Senioři tak nově budou mít nárok na 400 volných hodin ročně. Změny začnou platit zhruba od poloviny září. Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
7: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Fal.

0: stupňů v náměstí nad Oslavou 17. Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno. Kolem poledne se obloha zatáhne a dostaví se intenzivnější přeháníky a bouřky. Lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a místy ubyde oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 25 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku je ode dneška nová uzavírka. Zavřená je silnice mezi Krucemburkem a obcí Košinov. Objížďka obousměrná vede přes Vojnův městec a potom přes ulici Na Viníčkách. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedmá hodina, pátá minuta, přejeme pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 17. srpna. Po druhé světové válce přišel zámek v Brtnici téměř o veškeré vybavení. Teď se jeho správci snaží interiéry postupně znovu zaplnit. Pomáhá přitom i veřejnost. Nejnovějším přírůstkem je sbírka historických dechových nástrojů, která do Brtnice dorazila až z Německa. Tak se do Brtnice vypravíme po 7:45.

0: Rangersa Vysočina v 7 hodin a 12 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina, herečka a taky bavička Uršula Kluková. Tato dáma má dnes půl kulaté 85. narozeniny, takže jí z Českého rozhlasu Vysočina moc blahopřejeme a těšíme se na ní v páteční odpolední humoriádě.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany, Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Malí i velcí se už tuto neděli mezi 13. až 19. hodinou mohou zabavit na zelené ploše naproti rodinnému parku Robinson v Jihlavě, protože na programu je Robinson Den, dětský festiválek s animačními programy a venkovními atrakcemi. Bude tam spousta skákacích hradů, čeká na vás velká bojovka o ceny, taky tam bude dinosaurus Valík ve 14 hodin, takže si Robinson Den nenechte ujít už v neděli 23. srpna, jak jsem říkal, mezi 13. až 19. hodinou. Vstup na tuto akci je zdarma.
1: Počasí.
0: 7. hodina, 18. minuta na Českém rozhlasu Vysočina před Popelkou od Xindla X nabízíme rychlou předpověď počasí. Dnes čekáme zataženou a přehánky, odpoledne má být déšť intenzivnější, objeví se bouřky, lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou, teploty budou mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělním hostem dobrého dopoledne bude Jana Bémbová z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Pomaličku se začneme vracet do školy. Jaké nástrahy tam na nás číhají a na co bychom se jako rodiče, ale možná i jako pedagogové měli připravit? To si poslechněte už v pondělí po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: To byl Xandl X a jeho Popelka v 7.23 na Českém rozhlasu Vysočina na rádiu vašeho kraje. 15 historických dechových nástrojů nově zdobí interiér zámku v Brtnici. Sbírku tam daroval hudebník ze Španělska. Správci se snaží postupně znovu vybavit zámecké interiéry, které po válce zůstaly téměř prázdné. Do obnovy se zapojila i veřejnost.
2: Je tady pozon, je tady trubky, jedna horna, taková lovecká, je to velmi zajímavý. A teďka se právě včera přijeli z Mnichova a teďka právě chystáme jméno výstavy, popisky prostě těm jednotlivým nástrojům, které tady můžete vidět.
3: Předseda spolku zámku Brtnice Eduardo Garcia Salas mi ukazuje 15 dechových nástrojů, které teď nově visí nad schodištěm u vstupu do zámku.
2: A to je ta, co je uprostřed, jak vidíte, tak to je právě trumpeta, která byla dělaná v českých zemích tenkrát, ale za doby první světové války, znamená, že přes 100 let.
3: Takže to je asi ten nejvzácnější kus.
2: Ano, on tomu říká, že to je koruna výstavy, že to je nej.
3: Nástroje jsem z Německa dovezl a taky daroval jeho přítel Pedro Bravo. A to poté, co si všiml výzvy, kterou zámek zveřejnil na svých sociálních sítích. Správci v ní požádali veřejnost, aby pomohla vrátit památce její historickou atmosféru.
4: Zamiloval jsem si to tu hned od první návštěvy. Opravdu, byl to úplně jiný zážitek než kdekoliv jinde a zbožňuji tu kulturu. Nástroje jsem postupně získal při své dlouholeté kariéře jako trumpetista a taky od kamarádů.
3: S nápadem znovu vybavit interiér zámku, který rozebrali lidé v roce 1947, přišla průvodkyně Eliška Pacnerová.
5: Mě to napadlo i minulý rok, ale ještě jsem to nezrealizovala až teď. Potom, co byly kolatové prohlášení, že kolaborovali s Němci, tak tady 3 dny a 3 noci rabovalo, takže to opravdu moc toho nezbylo. Tady se zachoval akorát biliardový stůl z 19. století, 2 klavíry a lednička z roku 1904.
3: Takže takový větší věci, co se nemohly rozebrat.
5: Ano, co bylo moc těžké.
3: Starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a nebo jiné předměty mohou lidé zámku darovat kdykoliv. Kontakt najdou na webových stránkách a sociálních sítích. Z Brtnice Magdaléna Machová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko zasáhnou bouřky a mohou je provázet i kroupy. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro dnešní odpoledne. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko a jižní Čechy. Po celém území republiky ale zároveň až do odvolání platí výstraha před požáry. V Jihomoravském kraji je riziko vysoké. Ode dneška bude téměř měsíc uzavřená vnitřní část Jihlavského akvaparku Vodní ráj. Důvodem je pravidelná technologická odstávka kvůli nutné údržbě a opravám. Návštěvníci se tam vrátí 11. září. Dnes končí lhůta pro odstranění případných chyb na kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby se budou konat 9. a 10. října. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválili, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle Kallasové zvýší o třetinu. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila evropský šampionát v Paříži 6. místem na kraulařské čtyřstovce. Jan Čejka byl 7. v závodu na 200 metrů polohově. V Hubenově nebo Vatíně je právě 14 stupňů, v Moravských Budějovicích a Humpolci 17. Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, kolem poledne se obloha zatáhne a dostaví se intenzivnější přehánky a bouřky, lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a místy ubude oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 25 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči v Třebíči musí ode dneška počítat s omezeným provozem v ulici Zahradníčkova. Provoz je tam převedený do protisměru z důvodu stavebních prací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:33, pojďme na písničky, které nestárnou. Je tu Karel Gott, Beatles, za chvíli Věra Špinarová, Georgie a do 8. hodiny uslyšíte i Janu Kratochvílovou, Publikum tvé jsem já. Přejeme dobrý den.

0: To byla Věra Špinarová s písničkou Georgie. Škoda, že jsme si nehráli její jinou parádní písničku Raketou na Mars, protože teď v 7.38 s Martinem Písaříkem letíme do vesmíru.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Máme tady další letní ráno, pokračují velké prázdniny, máme 17. srpna, za 2 minuty bude 7:45. Co dovolená už byla? Nebo teprve bude? K čemu vůbec taková dovolená je dobrá? Na to nám za chvíli odpoví Makovičky.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude zataženo, čekáme přehánky, odpoledne má být déšť intenzivnější, objeví se bouřky, lokálně i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer a v noci srážky ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 7.40, jste na Českém rozhlasu Vysočina v pondělí 17. srpna. Makovičky se teď rozpovídají o tom, co možná prožíváte dovolenou.
1: Makovičky. Proč se jezdí na dovolenou?
2: Protože si můžou odpočnout od věcí, které musí dělat.
3: Aby nemuseli pořád pracovat a mohli se třeba vykoupat u moře.
4: Kdyby bylo strašně horko, ať si můžeš zaplavat v bazénu.
5: A nebo se opalovat.
1: Kam lidé jezdí na dovolenou?
3: Na koupaliště.
2: Na Kamalské ostrovy.
4: Třeba na Slovensko. Tam je hezká katedrála.
3: V létě můžeme jet někam, kde jsou palmy. Můžeme si tam vzít kokos a napít se mlíka.
6: Plavala by se v moři.
1: Ty se nebojíš žraloků?
6: Ne, protože ti jsou v dálci.
1: Kam ještě byste chtěli jet na dovolenou?
2: Na hotelovou loď. Do Chorvatska.
3: By jsem jela na chatu, pak ještě k babičce na Slovensko.
6: Nebo jet na hory.
2: Můžeme tam objevovat věci, které tam můžou být na holách. Třeba ty kameny, jak vypadají a co vlastně jsou.
4: A nebo bychom taky mohli letět do Austrálie.
1: Co je v Austrálii?
4: Glock.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Berunky jsou zde, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Většině pokojů v nemocnicích na Vysočině chybí klimatizace. V Havlíčkově Brodě začíná letní žurnalistická škola. Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Dnes bude spíše pod mrakem, občas sprchne a hrozí i silné bouřky, teploty do 29 stupňů. Dobré pondělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Nemocnice na Vysočině mají klimatizovanou jen zhruba čtvrtinu až třetinu svých pokojů. Vyplývá to z průzkumu, který na začátku léta provedl Český rozhlas. Většinou jde o pokoje s intenzivní péčí. O masivnější investici do rozšíření se v současné době nejedná.
4: Například v Havlíčkobrodské nemocnici je klimatizovaná zhruba čtvrtina pokojů a podle mluvčí Petry Černo se každý rok instalují nové jednotky podle potřeby. Zároveň ve všech pěti nemocnicích se počet klimatizovaných pokojů zvyšuje během postupných rekonstrukcí. František Jirků, Český rozhlas.
3: 22. ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského začíná v Havlíčkově Brodě. Desítky studentů z celé Evropy si tento týden v praxi vyzkoušejí práci v redakcích. Pro zájemce jsou také připravené bezplatné besedy v klubu Oko. Program přibližuje organizátor Milan Pilař.
5: Je pondělní večerní program, kde bude Petr Dvořák společně s bývalým ředitelem Slovenské televize a rozhlasu. A pak určitě na pátek, kde budou novinářky z Rádia Svobodná Evropa.
3: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
6: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
7: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
8: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
7: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Dnes začíná každoroční společné vojenské cvičení jihokorejské a americké armády. Podle agentury AP má posílit bojovou připravenost proti hrozbám ze Severní Koreje. Americký prezident Donald Trump ale oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby společná vojenská cvičení se Soulem omezilo. Dodal, že se tak rozhodl mimo jiné na základě svého dobrého vztahu se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Zmínil také, že Jižní Korea se odmítla zapojit do akcí proti Iránu.
2: Sport.
3: Fotbalisté Slavie v novém ročníku první ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole remizovali v Liberci 1-1. Ve druhém včerejším duelu ostravský Baník porazil Artis Brno 1-0. A česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Ve finále běhu na 1500 metrů ale skončila sedmá.
2: Počasí.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 8:05, všem řidičkám a řidičům přejeme šťastnou cestu, ať zdárně dojedete do cíle své cesty. Zdravíme vás při pondělku, je 17. srpna, no a jihlavský magistrát připravil další změny v parkování ve městě. Uleví hlavně seniorům a také řidičům, kteří potřebují parkovat jenom na chvíli. Podrobnosti po 8:45 přidá Magdalena Machová.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

Přejeme vám hezké pondělní ráno, co děláte zítra dopoledne a odpoledne, protože zítra Městská knihovna v Jihlavě pořádá velmi zajímavou akci, a to přímo na Masarykově náměstí. Ta akce se jmenuje Čtecí rave a jde o to, že si zkrátka vezmete knížku, časopis, čtečku a přijdete na Masarykovo náměstí do Jihlavy, kde se uskuteční takové společné tiché čtení na veřejném místě. Nejde o to, kdo přečte nejvíc stran, ale zkrátka si dáte takový klidný čas čtení v inspirativní atmosféře mezi dalšími lidi, kteří také na chvíli vypnou a vezmou do ruky něco ke čtení. Je vítaný úplně každý, bez ohledu na věk nebo na to, co čtete. Pokud by náhodou pršelo, tak se ta akce přesune do Městské knihovny v Jihlavě na Hluboké 1, tak pokud se i vy chcete zúčastnit, můžete zítra mezi 10. až 16. hodinou. Vemte si knížku, vemte si třeba deku, abyste měli pohodlí. Ostatně celou tuto akci nám zítra ráno touto dobou tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina přiblíží paní Radka Zpěváčková z Jihlavské knihovny.

0: Jaké změny v parkování na vás čekají v Jihlavě, tak to vám řekneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli.
1: Počasí.
0: 17. srpen čekáme na Vysočině zatažený s přeháňkami. Odpoledne má být déšť intenzivnější. Objeví se bouřky lokálně i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večera v noci srážky ustanou, teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Eva Farna, Boží mlejny melou, 9 minut před 8:30. Jihlavu čekají změny v parkování. Týkají se zejména krátkodobého odstavení aut a výhod pro seniory. Platit by mohly začít zřejmě od poloviny září, jak nám řekne Magdalena Machová. Přeju ti hezké ráno.
1: Hezké ráno. Novinkou bude hlavně to, že na většině parkovacích míst v oranžovém a modrém režimu budou moct lidé parkovat půl hodiny zdarma. Bude to fungovat podobně jako ve stávajícím dlouhodobém, tedy v tom fialovém režimu, který nabízí první 2 hodiny zcela zdarma a platit se začíná až poté. Lidé musí po zaparkování zaevidovat svoji registrační značku, a to buď na místě do platebního kiosku, anebo do aplikace. A prvních 30 minut se jim od částky automaticky odečte. Případně pokud jde skutečně o krátkodobé parkování, tak neplatí vůbec nic. Tuto půl hodinu zdarma můžou ale řidiči využít pouze jednou denně a současně nebude tato novinka platit v zóně 1, tedy v centru města, kde se stále bude platit i za krátké parkování.
0: Už jsem zmínil výhody pro seniory, ty se týkají čeho?
1: Ty se zase týkají volných hodin, které rezidenti získávají po zaplacení ročního parkovného v místě svého bydliště. Doposud jich měli stejně jako všichni ostatní, tedy 200 zdarma, teď dostanou dalších 200. Podle vedení města se si starší občané na magistrát obraceli kvůli tomu, že u nich častěji parkují třeba rodinné návštěvy a zejména pokud vyžadují častější pomoc, tak těch volných hodin pro ně neměli dostatek. Od poloviny září by tak měli mít nárok na dvojnásobek. Nedostanou ho ale automaticky, o navýšení si musí zažádat, a to buď na odboru dopravy, anebo online přes portál občana.
0: Výhody jsou tedy zejména pro rezidenty nebo pro lidi, co chtějí parkovat skutečně jenom na malou chvíli. Pokud ale do Jihlavy někdo dojíždí, jaké má možnosti?
1: Ideální variantou jsou takzvané P plus R, odstavná parkoviště, a ty jsou obvykle na okrajích města. Nově funguje takové parkoviště na ulici Romana Havelky, kde je k dispozici 60 míst. Jinak jich je po celé Jihlavě víc než 10, například i u hřbitova, nového městského dopravního terminálu a nebo u letního amfiteátru. Na parkovišti neplatí řidiči vůbec nic, je pouze omezené časově a přes týden by tam neměli stát déle než 24 hodin. O víkendu jsou pak místa zcela bez omezení.
0: Říká Magdalena Machová, která odjíždí. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina.
3: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vláda dnes zasedne k první schůzi po dvoutýdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Potvrdil také, že vzniká plán na výstavbu nových vodních nádrží. Současní správci zámku v Brtnici schánějí vybavení této památky. O pomoc žádají i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž lidé ze zámku odcizili některé věci, včetně dekorace. Správci teď hledají starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a další historické předměty. V Česku včera podle meteorologů opět padaly teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Dnes už bude o něco chladněji a navíc platí výstraha před silnými bouřkami. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Podle agentury DPA jsou plameny 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je proto nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci od Fáně a spálil 3000 hektarů. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie a Německa, pomůže i vrtulník z Česka. Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který ve Zlíně dojel osmý. Ve Svratouchu je teď 16 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 18. Dnešek čekejte nejdříve polojasný až oblačný, kolem poledne se zatáhne a vyskytnou se intenzivnější přehánky a bouřky, lokálně i silné, provázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a mraků místy ubyde. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ve Světlé nad Sázavou je ode dneška uzavírka v ulici Haškova z důvodu stavebních prací. Objížďka je vyznačená přes ulici Malostranská. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 8:33.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla písnička s Luisem a Marcias v 8.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli je Leona Machálková, Galaxie přání nebo Petr Muk o Lamour. Jeho čeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnicích na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice pestrá nebo sumeček americký decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech. Hydrobiologové proto vyvíjí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Chtěla nejdřív ty sumečky.
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský. Byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či pulci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: 8:47.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí, je tu meteoroložka Jitka Kučerová, přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Máme tady 17. srpen, jaké počasí na Vysočině dnes bude panovat?
2: Bude přecházet taková výrazná studená fronta, to už bude sice asi třetí od včerejška, protože včera taková jedna slabší, teď nad ránem další a kolem poledne a odpoledne bude přecházet ta, řekněme, poslední z těch výraznějších, takže teď ještě před ní zrovna protrhaná oblačnost na Vysočině, převažující polojasno, někde může být i oblačno, ta oblačnost je teď spíš vysoká. Teploty ty budou z těch aktuálních 16 až zhruba 20 stupni Celsia. Dnes šplhat ještě předtím, než se dostaví srážky té fronty na 26 až 29 stupňů. Na západě a severu kraje tam trošku méně, kolem 25. No a právě v průběhu dne bude postupně ta oblačnost přibývat, pak už bude hlavně v odpoledních hodinách převažovat oblačno nebo až zataženo. No a právě během toho odpoledne od západu bude postupovat pásmo deště nebo přeháněk. Ty srážky mohou být i intenzivní a doprovázené bouřkami, ty zase mohou být i silné ve smyslu i takových výrazných nárazů větru nebo nějaké kroupy. Zatím to vypadá, že snad do 2 cm, nárazy větru kolem 60-70, možná i více kilometrů v hodině, a pokud se objeví ty výraznější srážky, řekněme intenzivní přívalové, tak by mohly být i kolem 30 mm. Potom zhruba k večeru na většině území ty srážky opět od toho západu budou ustávat a začne se i protrhávat oblačnost.
0: Dá se říct, že to bude divoké pondělí?
2: Asi ano, vzhledem k tomu, na co jsme byli zvyklí v těch minulých dnech, tak rozhodně toto počasí je takové divočejší.
0: Úterý bude klidnější nebo ne?
2: O malinko ano, oblačnost by mohla být taková větší, převažující oblačno, možná ráno krátce někde i polojasno a oproti tedy dnešnímu dní zítra už jenom nějaké slabší přeháňky nebo občasný déšť a trošku zase přibývání oblačnosti v průběhu dne, možná až na to zataženo. Nicméně ty srážky oproti dnešku tedy s mnohem menší pravděpodobností. No a teploty zítra 18 až 21, na jihovýchodě kraje až 23 stupňů, takže celkem výrazné ochlazení.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Děkuju a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: 8:49 po 9. hodině s vámi na Českém rozhlasu Vysočina bude Hela Dvořáková, loučí se Robin Šalamon. I vám přeju krásný den a budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Fédo, řekni fór.
1: Pepičku, pojď sem. Ty jsi mi včera lhal. Řekl jsi, že tvůj dědeček předevčírem zemřel a já ho viděla ráno v okně.
2: Já jsem vám nelhal, paní učitelko. Taťka ho tam opřel, protože dnes nosí listonoška důchod.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, vydá na ně miliardy korun. Na měsíce v Jihlavě uzavírá vnitřní část vodního ráje. Zámek v Brtnici schání starý nábytek a dekorace. Bude zamračeno, připravit se musíme na přeháníky a bouřky teploty do 29 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes kabinet obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Ta vznikla v roce 2018 a ministr Šebestián Českému rozhlasu řekl, že právě vybudování nádrží je jedním z opatření.
2: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Vnitřní část akvaparku Vodní ráj v Jihlavě je ode dneška téměř na měsíc zavřená. Návštěvníci se do ní vrátí až 11. září. Důvodem je pravidelná technologická odstávka kvůli nutné údržbě a opravám.
3: Technici například vypustí bazény a jímky, aby je mohli vyčistit. Opraví také technologické části bazénu a úpravny vody. Od začátku září se k uzavírce vnitřní části přidá i ukončení sezóny ve venkovním areálu akvaparku. Tou dobou by už měl být ale otevřený bazén v Rošického ulici, kde končí roční rekonstrukce. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vybavení pro zámek v Brtnici schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidé vyrabovali a odnesli z ní většinu věcí, včetně dekorace. Teď proto správci hledají starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a další historické předměty, uvádí průvodkyně Eliška Pacnerová.
4: No tak určitě my budeme moc rádi, ať tady lidi přinesou cokoliv, se tady bude do zámku hodit a bude to tady užitečné. Můžou se ozvat na naše webové stránky, tam máme e-maily i telefonní číslo, tak můžou zavolat, psát.
0: V Demokratické republice Kongo kvůli epidemii eboli zemřelo už 2325 lidí, co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách africké země. Vyplývá to z údajů konžské vlády. Ta eviduje více než 4900 potvrzených případů. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundi Bugio, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
5: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtém kole první ligy poprvé v nové sezóně ztratili body. Na hřišti Slovanu Liberec remizovali 1-1. Baník Ostrava porazil Artis Brno 1-0. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy 6. místem na 400 volným způsobem. Jan Čejka byl 7. na 200 metrů polohově. Češi tak získali v Paříži 2 medaile a obě zlaté. Sémanová triumfovala na kraulařské dvoustovce a Miroslav Knedla ovládl závod na 50 metrů znak.
5: Počasí.
0: Ve Svratouchu je teď 16 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 18. Dnešek čekejte nejdříve polojasný až oblačný, kolem poledne se zatáhne a vyskytnou se intenzivnější přeháníky a bouřky, lokálně i silné, provázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a mraků místy ubyde. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčsku buďte opatrní na hlavním tahu číslo 23. Poblíž Vladislavy probíhají tam práce na údržbě a opravách svodidel. Pravý jízdní pruh je uzavřený.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Žel jsme odložili v písnice Jiřího Korna a teď si dáme něco dobrého. Ať už si chleba kupujete v pekařství nebo třeba doma pečete ten vlastní, určitě ho máte rádi s dobrým sýrem. Dnešní Dobroty Dáši Kubíkové poradí, jak si doma vyrobit krémové žervé.
2: Vyrobit si doma vlastní sýr má spoustu výhod. Ochutíte si ho jak chcete, množství zvolíte podle spotřeby u vás doma a pokud máte i zdroj domácího mléka, navíc bude sýr chutný a čistý. Na krémový sýr typu žervé podle některých návodů stačí jen smíchat jogurt se zakysanou smetanou v poměru 3:1, nechat působit jogurtové kultury přes noc a vykapat syrovátku přes plátínko. Další způsob je za použití sýrových kultur, které buď seženete v zemědělských potřebách na internetu, a nebo už je doma máte, pokud se výrobě sýru věnujete častěji. Jak říká Martina Sejkorová ze Žďárského rodinného centra Srdíčko, k litru mléka stačí přidat jen pár krystalek této kultury.
3: Potřebujeme kulturu sýrařskou, potřebujeme ještě digitální teploměr, aby jsme mohli měřit teplotu toho mléka. My si to mléko zahřejeme na nějakých 36 stupňů, v podstatě na teplotu lidského těla. Potom, když bychom to mléko víc zahřáli, tak by ta kultura chcípla. Takže my si zahřejeme to mléko do 36 stupňů a nasypeme tam tu kulturu. Dáme jenom trošičku, to je pár těch krystalek vlastně z toho prášku té kultury, zamícháme a pokud chceme tak jakoby víc tvarohový sýr a víc měkký sýr, tak můžeme třeba i přes noc nechat zaležet v lednici. Takže když to nechám noc a půl dne na 40 stupních, ono to mléko krásně stvarohovatí a potom to necháme jenom překapat přes plátínko a vlastně máme hustý žervačko, dosolíme, dochutíme bylinkama.
2: Plátínkem můžeme buď vyložit řídké síto, nebo si můžeme rovnou pořídit hustší sýrařské sítko. Vykapanou syrovátku pak nemusíme vylévat. Pokud pečeme domácí chléb, dá se použít do těsta. No a pak na tento chléb namažeme domácí žervé a máme úžasnou svačinu. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme 9 hodin 15 minut a tak si představte, že jedna babička z Pozořič u Brna udělala sbírku. Původně na klimatizace pro dětské oddělení tamní nemocnice. Sešlo se jí ale tolik peněz, že zbylo a koupila klimatizace i pro jiné nemocnice. Mimo jiné i na Vysočinu. Kam? To vám řekneme už za pár minut v reportáži Františka Jirku. Tak zůstávejte s námi i nadále.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Život je krásný, skupina Kryštof, a život je krásný, když jsou babičky, které se dokážou naštvat. Co jedna taková naštvaná babička dokáže? No, když Ivana Jochimková iniciovala sbírku na nákup klimatizací pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka, vůbec netušila, co spustila. Sešlo se tolik peněz, že mohla darovat klimatizace i jiným nemocnicím. Dvě nové jsou teď třeba na dětském oddělení v Třebíči.
1: Tady je v podstatě trochu chlazená jenom ta chodba, takže nekomfortně, když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad. Navíc jsou otevřeny do takového jakoby atria, to znamená vybetonovaného dvorečku, takže ta teplota se ještě kumuluje.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kolena, snad se tam dostanu.
2: Technik přichází dodělat poslední práce.
3: Zeleno. A jo, dobrý.
2: Pozor.
3: Aha, pecka. Vypnout, zapnout. Teplota nahoru dolů.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
4: Zejména je to na pokoji pro menší děti, to znamená, že tam budou i rodiče, pacienti po operačních zákrocích, kde fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
4: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což u pacientů, který třeba mají horečku, tak určitě i jenom ta péče srážení horečky může být třeba jenom náročnější a celkový komfort pacienta.
2: Klimatizační jednotky získala nemocnice od bývalé lékařky Ivany Jochimkové, která uspořádala sbírku původně pro dětskou nemocnici v Brně, kde se zotavovala ve vedrech její vnučka. Ve sbírce se ale vybralo mnohem víc peněz.
5: Tím pádem jsme tady tyto peníze mohli investovat do klimatizačních jednotek pro další nemocnice, kde také děti trpí vedrem. Konkrétně se jedná o nemocnici ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Boskovicích.
2: Krajské nemocnice na Vysočině mají klimatizovaných okolo čtvrtiny až třetiny pokojů, převážně ty s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jestli pak tušíte, proč se říká všude chleba o dvou kůrkách, zjistil to Míra Marek a moc nám to poví za pár minut. Ještě předtím nabízím Nezmary nebo Eltona Johna.

0: Ve vlasech, tak ty jsme si doufám všichni vyndali se skupinou Nezmaři. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď se zaměříme na jedno přísloví, chleba o dvou kůrkách, no ruku na srdce. Kdo z vás nikdy neměl takzvaně zaječí úmysly?
1: Bejvávalo.
2: Proč se říká všude chleba o dvou kůrkách? Tohle přísloví naši moudří praotcové nejčastěji používali, když promlouvali k mladým, kteří měli takzvaně zaječí úmysly, tedy když se jim doma ta každodenní práce a obyčejný život moc nepozdávali a chtěli za lepším někam do ciziny v domnění, že jinde jim bude líp. Jenže všude je chleba o dvou kůrkách, odpovídal na to obvykle pan táta. Chtěl tím zdůraznit, že i jinde, byť se to navenek tváří bůh ví jak, to bude podobné jako tady. Že každé místo má zcela jistě své klady, ale i zápory. A pak také, že na nově přišedšího, nechci úplně říci přivandrovalce, se leckde budou klást větší nároky než na toho domácího a bude se mu za stejnou odměnu nakládat víc práce. Takže všude dobře, doma nejlíp, jak praví jiné české přísloví. A ještě k té pomyslné kůrce chleba. Jestli je jedna nebo dvě, toť otázka. Žádný seriózní rozbor této problematiky není. Na bochník nebo na krajíc chleba se dá nahlížet tak, že jsou kůrky dvě, spodní a vrchní, nebo i tak, že kůrka je kolem dokola jenom jedna. Každopádně s chlebem se pojí spousta pořekadel, třeba kdo se nerovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi. A platívalo, že když hospodyni při sázení do pece upadl budoucí chléb na zem, mělo to být předzvěstí velkých nepříjemností. No a zítra o tom, jestli si dovedeme představit zdražení o 4000%.
1: Bejvávalo.
0: 5 minut po 9:30 pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zůstávejte s námi i nadále. Připomínám, i dnes v 9:45 se můžete těšit na zámecké léto. Ještě předtím nás ale čeká pořad Minuta pro zdraví, ve kterém se tentokrát s paní doktorkou Irenou Zimenovou zaměříme na jednu takovou nemilou věc, po které jdou ale kila strašně rychle dolů. Tématem dnešního pořadu Minuta pro zdraví bude totiž salmonela versus běhavka. Tak si to poslechněte, ještě předtím Jan Nedvěd nebo Hana Zagorová a Studánka Stříbrná. Hezký pondělní den, příjemný start do dalšího pracovního týdne nebo případně hezkou dovolenou, pokud je máte.
3: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, lesu můžu jít.

0: zdraví.
1: Jak poznám, kdy mám salmonelu a kdy obyčejnou běhavku?
2: To není vždy úplně jednoduché. Určitě se můžeme zamyslet nad tím, co jsme jedli, jak velká je pravděpodobnost, že to bude právě salmonela. Jestli v něčem mohlo být něco nedostatečně tepelně zpracované, jako syrové vajíčko, majonéza, maso. Při salmonelóze bývá vodnatý průjem, křiče v břiše, časté je zvracení a oproti běhavce můžeme mít i horečku. Zajímavé je, že barva stolice bývá dozelená a mívá charakteristický zápach, takže zdravotní personál na infekci rozezná salmonelu už od dveří.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žadce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co tu všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie z Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900 možná už znáte z paměti nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka. Ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo. Prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra. Dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník? Za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký.
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Nechci.
0: Já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on víc adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: i et dessert hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě nastanou změny v parkování. Jihočeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a Třeboňsku. Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Bude zamračeno, připravit se musíme na přeháníky a bouřky, teploty do 29 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Ve všech zónách mimo centrum budou moci řidiči v Jihlavě nově parkovat 30 minut zdarma, rozhodl o tom magistrát. Stále ale bude nutné zaevidovat svou registrační značku v platebním kiosku nebo v aplikaci. Bezplatnou půl hodinu řidiči můžou využít jednou za den. Rezidentům nad 65 let zase podle primátora z ODS Petra Ryšky přibydou volné hodiny.
2: Občané nad 65 let si budou moct ještě dalších 200 volných hodin získat za 0 korun. Je to vlastně zase na základě nějakých podnětů, kde říkají, my jezdíme za rodiči, za seniory, musíme ošetřovat.
0: Senioři tak nově budou mít nárok na 400 volných hodin ročně. Změny začnou platit zhruba od poloviny září. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, kteří decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
3: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
0: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby a také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu a podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl rovněž další podnět hlavního aktéra případu Tomáše Jiříkovského. Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň, kromě lesů, částečně poškodil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na jeho obnovu.
4: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 000 hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty, požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole první ligy remizovali se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Čeští atleti poprvé v samostatné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Poslední reprezentantka Kristýna Sasínek-Meky skončila ve finále běhu na 1500 metrů 7. Tereza Hrochová obsadila v maratonu 9. místo.
1: Počasí.
0: V počátkách je teď 19 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 21. Dnešek čekejte nejdříve polojasný až oblačný, kolem poledne se zatáhne a vyskytnou se intenzivnější přeháníky a bouřky, lokálně i silné, provázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a mraků místy ubyde. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku je ode dneška uzavírka mezi Krucemburkem a obcí Košinov. Důvodem jsou stavební práce, objížďka vede přes Vojnův městec. Na Žďársku projíždějte opatrně po hlavní silnici číslo 37 mezi Ostrovem nad Oslavou a odbočkou na obec Suky. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastně to dojeďte.

0: schodoch jsme vyrazili s Richardem Millerem. Nutno říct, že jak nám trošku opadly ty tropické teploty, i po schodech se chodí tak nějak líp.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Čerstvé ovoce, zelenina, ekologicky pěstované i vyráběné dobroty do kuchyně, vratné skleněné obaly a důvěra v zákazníky, že poctivě nakoupí i bez obsluhy. Z nominace v anketě Kraje Vysočina Skutek roku se pro krámek v Hybralci stalo vítězství. Samoobslužný krámek Vavřínová zahrada najdete hned vedle přírodní zahrady Laurus a poznáte ji podle barevných květináčů i vavřínů před vchodem.
2: To vzniklo tak, že vlastně jsme měli přebytky ze zahrady tady, co máme u baráku. Dali jsme tady k cestě žebřík se stojanem. Ten je tady už vevnitř teďka v boudičce. Že to zkusíme prodat kolem jdoucím turistům, co sem chodí nebo jezdí na kole. Stalo se to, že se to jako rozkřiklo. Žebříček už nestačil. Pak, že jo, na podzim zašlo víc pršet, v zimě sníh, takže jsme byli nuceni udělat stavbu na to, aby jsme to měli krytý.
3: V malém krámku bez obsluhy, který se jmenuje Vavřínová zahrada, si povídám s Anetou Sobotkovou. No a co tady všechno máte?
2: V našem samoobslužném krámku pořídíte zeleninu a ovoce, výrobky z nich, máme tady také mléčné produkty a masné produkty.
3: Takže nakoupit se dá venku, tady vidím bylinky, rajčata, sazeničky a vevnitř tady jsou dokonce už i letošní rajčátka, kedlubny, okurky.
2: Z naší zahrady jsou tady hlavně teda zavařeniny, to máme hlavně přes zimu, marmelády, výrobky z cukety, zelený salát a kvašená zelenina, kysaný zelí, to je nakvašený z podzima. Zeleninu jako takovou čerstvou tady ještě nemáme naší tady, ale jako bude. Z Vysočiny, ale bude určitě, je zatím zasazená, je na poli, roste, akorát tady na Vysočině to všechno trvá trošku díl než u našich přátel na Moravě, takže rajčátka jsou od Brna dovezený, jsou ekologicky pěstovaný bez chemie.
3: No a zákazník přijde, nikde žádná prodavačka, žádný prodavač, co udělá?
2: Vybere si, co se mu bude líbit.

0: Na co má chuť, spočítá si sám cenu, máme tady když tak i k dispozici kalkulačku, když je toho víc, aby měli jistotu a zaplatí do kasičky hotově, anebo můžou platit přes QR kód na účet.
1: To je poštovní schránka,
0: Poštovní schránka.
1: Předělaná na kasičku.
0: Zároveň tady máme vlastně systém zálohovaných sklenic, samoobslužných krámků je už po republice víc, ale my se snažíme tu ekologii nějakým způsobem furt držet. Takže naše produkty, co máme, tak jsou ve skleněných lahvích a ty jsou vratné. Takže si zároveň při tom nákupu odečtete cenu té sklenice produktu, který jste si koupila v předešlém nákupu.
1: Hodně lidí se ptá, jestli jsou všichni poctiví.
0: Já musím říct, že teda jako jo, že se nám nestává, že by někdo něco odnesl. To pak člověk nedělá nic jiného, nemyslí na nic jiného, jestli se ho někdo okrádá nebo neokrádá, to není pro psychiku vůbec dobrý. Takže si myslím, že je lepší věřit, že jsou prostě všichni poctiví a že to zaplatí. A já mám přístup takový, že jako věřím v dobro prostě.
1: Stává se někdy, že tady někdo nakupuje a pak si řekne, a co je tady vlastně nahoře? A najednou se vám ocitne na zahradě.
0: Jo, občas se to stane. My teda zahradu máme jako přístupnou, takže můžou se jít klidně podívat, když je to zajímá. Máme certifikovanou přírodní zahradu, máme tam koupací biotop. Letos jsme postavili na jaře apidomek, to je spaní nad včelami, léčivé pobyty nad včelami, takže lidi se klidně můžou jít podívat, pokud je to zajímá.
1: Z Hybrálce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Takže můžeme vyzkoušet klidně i apiterapii, tak se nechte zlákat i vy. My opouštíme Hybrálec a vydáváme se úplně jiným směrem, a to do Havlíčkova Brodu. Právě v Havlíčkově Brodě odstartovala letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského. Co všechno nabídne studentům i běžným návštěvníkům, to si poslechněte už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Ček, společně s nimi taky Mária Čírová a skladba Vloupám se v 10 hodin 24 minut. Havlíčkův Brod ode dneška patří mladým novinářům. Začíná 22. ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Týdenní kurz pro studenty nabízí nejenom praxi v terénu, ale také veřejné debaty v klubu Oko. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Terezie Málková. Hezké dopoledne.
1: Hezký den. Do Havlíčkova Brodu přijíždí desítky studentů středních a vysokých škol z celé Evropy. Během 7 dnů si vyzkouší práci v reálných redakcích. Rozdělí se do 5 skupin. Psaný tisk, digitální média, televize, rádio a tiskový mluvčí. Budou točit televizní reportáže, nahrávat rozhlasové zvuky, stříhat videa pro sociální sítě nebo psát články přímo v terénu.
0: Program je ale určený i pro běžné návštěvníky. Co všechno je pro ně připraveno?
1: Lidé mohou od pondělí do pátku přijít do Havlíčkobrodského klubu Oko. Každý den se tam konají dvě besedy a přednášky vždy od 15:30 odpoledne a od 7 večer. Vstup na všechny tyto akce je pro veřejnost zdarma. Pokud vystupují zahraniční hosté, organizátoři zajišťují tlumočení do češtiny.
0: Které známé, nebo která známá jména, abych byla přesnější, a s jakými tématy letos do Havlíčkova Brodu dorazí?
1: Program nabídne řadu známých tváří z mediálního a společenského světa. Hned dnes večer vystoupí bývalý šéf České televize Petr Dvořák, novinář Jindřich Šídlo a bývalý ředitel slovenské RTSV Luboš Machaj. V úterý dorazí sportovní komentátor Michal Dusík nebo paraplavec Jan Povýšil. Ve středu čeká návštěvníky debata k podcastu Na východ s Josefem Pazderkou a Ondřejem Soukupem. Čtvrtek se zaměří na investigativní žurnalistiku třeba s Kristýnou Cirokovou a v pátek dorazí youtuber Luke Fry nebo novinářsky z rádia Svobodná Evropa.
0: Děkujeme moc. Podrobnosti o letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského zjišťovala redaktorka Terezie Mátlová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My pokračujeme dál v dobrém dopolední a ještě doplním, že už ve čtvrtek po 10. hodině pro vás budeme živě vysílat právě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Tak si to nenechte ujít.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a Helenka Vondráčková. Skladba, která dozněla Já půjdu dál. My jdeme taky dál. Před námi je další díl pořadu Bejvávalo, tentokrát na téma sádlo. To totiž nepatří jenom na chleba nebo třeba do pekáče.
1: Babské rady.
2: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dopoledním vysílání pokračujeme dál. Český výběr z hráče Dukly Jihlava zaskočil hvězdy dokonce i z NHL na hokejovém turnaji 3-3 v Lotyšské Rize. Rekordní návštěvnost přátelského hokeje v Jihlavě ale zastínil konflikt fanoušků soutěžících týmů. Pyrotechnika a dokonce i těžkooděnci museli vyrazit na stadion. Ukážeme vám ale i dobrovolníky, kteří zachraňují lesy na Velkobítešsku a navíc vás taky pozveme na zajímavá místa na Vysočině. Je to nejlepší z našeho webu a taky sociálních sítí nám už za pár minut přiblíží webeditor Vít Hrdlička ve vysílání. Teď si dáme Karla Černocha a skladbu Sen kaubojů. Hezké dopoledne s námi.
3: Každý

0: Culture Club v 10 hodin 47 minut jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu. Vysočená zlatý hokejový triumf v Lotyšsku, rekordní návštěvnost a zásah těžkooděnců u Hrácké arény, záchrana vody v lesích i unikátní místa na Vysočině. Web a sociální sítě Českého rozhlasu Vysočená mají za sebou týden plný zpravodajství, publicistiky i výletních typů. Co všechno na nich najdete, to nám přišel do studia už teď říct náš web editor Vít Hrlička. Vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Začneme hokejovým úspěchem. Český národní tým v Rize ovládl mezinárodní turnaj v rychlém hokeji 3-3 a velkou roli v tom sehráli dva hráči jihlavské Dukly.
1: Je to tak, útočník Matouš Menšík a brankář Adam Beran výrazně pomohli českému výběru k nečekanému triumfu. Ve zrychlené hře 3-3, kde český tým hrál se 7 lidmi do pole, není prostor pro chyby. Češi ale dokázali porazit hráče se zkušenostmi z NHL a oba hráči v rozhovoru na našem webu vzpomínají na zlomové semifinále a věří, že načerpanou formu představí s Duklou v bojích o postup do extraligy.
0: No a my se těm bojům teď budeme věnovat, protože u hokeje Jihlavy zůstaneme. Přátelské utkání Dukly Jihlava s Kometou Brno přilákalo rekordních více než 5300 diváků. Zápas se ale bohužel neobešel bez zásahu těžkooděnců.
1: Přesně tak, utkání poznamenal výtržnický incident hostujících fanoušků. Ti přímo pod tribunami dvakrát zapálili světlice, zamořili halu kouřem a poškodili zatemňovací závěsy i tribuny. Před halou i na ulicích zasahovali těžkooděnci, kteří zadrželi 4 lidi. 5. 17-letého mladíka pak odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Video ze zásahů na našich sociálních sítích vidělo už skoro 200 tisíc lidí, tak se na něj doporučuji podívat.
0: Od hokeje, ale pojďme do lesů, na Velkobítešsku, na pomezí Vysočiny, tam totiž dobrovolníci z Hnutí Duha budují speciální přehrádky. Proč se bourají staré strouhy?
1: Strouhy tam vznikaly v 50. letech, kdy chtěli lesníci vodu z lesů odvádět. Dnes je kvůli dlouhodobému suchu situace opačná a lesy vláhu zoufale potřebují. Desítka dobrovolníků tam tedy ručně staví přehrádky, které odvádění vody zastaví a zadrží v krajině. Do činnosti se může zapojit široká veřejnost, ale problémem můžou být majetkoprávní vztahy, kterým se na webu i sociálních sítích věnujeme.
0: No a na závěr nám minulý týden regionální stopař nabídl celou sérii výletních typů. Kam se na Vysočině tedy vydat?
1: Jeden z typů může být Kněževec na Žďársku, kde pan Blaha v lese rozmisťuje dřevěné houby a vytvořil i chalupku Baby Jagy nebo Kamenožrouta. V Třešti zase na louce nad hřbitovem vznikl originální kovaný fotopoint. Když se podíváte skrz rám s buřinkou a paraplíčkem, tak se na chvíli na fotce stanete slavným panem Tau. A pro milovníky historie máme i vzpomínku na 284 německých vojáků z druhé světové války na lesním hřbitově u Pacova, který ukrývá mnoho tajemných příběhů. Krátká videa ze všech míst najdete už teď na našem Facebooku i Instagramu.
0: Tak tedy Facebook, Instagram, Český rozhlas Vysočina a nebo přímo i web vysočina.rozhlas.cz. Děkujeme za souhrn informací z minulého týdne a těšíme se už na další. Tolik web editor Vít Hrlička. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: V dobrém dopoledni budeme pokračovat už po 11. hodině ve společnosti dnešního dopoledního hosta. Tím bude Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Říkám to nerada, ale škola se blíží, tak do školy vyrazíme už za pár minut.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda bude jednat o opatřeních proti suchu. Díky sbírce má třebíčská nemocnice nově 2 pokoje na dětském oddělení klimatizované. Tenistky Bejlek, Bousková a Siňaková jsou ve třetím kole elitního turnaje v Cincinnati. Odpoledne přibude oblačnosti, dostaví se přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Vláda dnes zasedá po 2 týdenních prázdninách. Ministři mají jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá příslušná nařízení.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
1: Znovu také začne pracovat Národní koalice proti suchu, která v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků a zástupců samospráv. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. 2 pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Získalo je díky sbírce, kterou iniciovala bývalá lékařka Ivana Jochimková z Pozořic u Brna. Původně chtěla vybrat peníze na klimatizace pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka. Nakonec ale sbírka vynesla tolik peněz, že zbylo i na klimatizace pro další nemocnice v širším okolí. Výhody chlazení vzduchu při hospitalizaci shrnuje primářka dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alena Holubová.
4: Jak se otepluje vzduch a sem nám přichází tropické teploty, tak pobyt na neklimatizovaném pokoji prostě pro dítě, které má teplotu nebo které je nemocné, je velice nekomfortní. Teda protože je neklidné to dítě, že jo, nemůže spát, potí se, tím pádem zvyšuje ty ztráty těch tekutin.
1: Sbírka přispěla také na nákup klimatizací pro Jihlavskou nemocnici. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí, na většině území se budou teploty po celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. S ochlazením přicházejí i bouřky. Meteorologové varují, že je dnes odpoledne mohou provázet kroupy a silný vítr. Přívalové deště by mohly zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné, přeháníky ale meteorologové očekávají až do víkendu. V Demokratické republice Kongo kvůli epidemii eboli zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách africké země. Vyplývá to z údajů konžské vlády. Ta eviduje více než 4900 potvrzených případů. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Sport. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňaková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve 2 setech krajanku Barboru Krejčíkovou, Bousková také ve 2 sadách Stefaniovou z Itálie a Siňaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejerovou 2-1. V generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2. Na sety. Počasí. V Přibyslavi nebo Černovicích je právě 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 24. Odpoledne můžeme čekat zataženo a intenzivnější přehánky. Hrozí i bouřky, lokálně silné, provázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Později večer srážky ustanou a místy také ubude oblačnosti. Teploty dosáhnou 25 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku je teď problém mezi obcemi Horní Krupa a Olešná. Havarovala tam dvě osobní vozidla. Místo dopravní nehody je průjezdné jedním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Prázdniny se pomalu, ale opravdu pomalu chýlí k konci a školní lavice se znovu začnou plnit. Pro tisíce dětí na Vysočině to bude návrat do známého prostředí, pro prvňáčky ale úplně nová životní etapa. Čekají je nové povinnosti, kamarádi, zážitky i první velké školní výzvy. S nástupem do školy ale souvisí také zdraví, bezpečnost a správné návyky. Jak důležité je správné sezení ve školní lavici, jak poznat vhodnou aktovku a proč by se mělo ve třídách pravidelně větrat a jak mohou rodiče pomoci předcházet školním úrazům. O tom všem si dnes budeme povídat s Janou Bémovou z podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Krásné dopoledne přeji.
6: Dobrý den.
5: Tak zůstávejte s námi, začneme otázkou, kterou by málo kdo čekal. Budeme vzpomínat na školu. Pěkně s paní Bémovou.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne, dnes si budeme povídat o návratu do školy po prázdninách. Zaměříme se na zdraví, bezpečnost, ale také na správné návyky, protože i to je důležité. Hostem našeho vysílání je Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. A my začneme úplně jednoduše. Když se řekne první školní den, tak většině dětí se vybaví směs očekávání, radosti, věřím tomu, že i nervozity, ale jaké vzpomínky na nástup do školy máte vy sama?
2: A přiznám se, že třeba na nástup do první třídy si úplně nepamatuju, jestli jsem se těšila nebo spíš převažovaly obavy, ale hodně jsem se těšila na nástup na druhý stupeň. My jsme přecházeli vlastně po čtvrté třídě v páté třídě a to mě hodně bavilo, protože jsme měli nové učitele, úplně nové předměty a už jsme si připadali hodně velký. A samozřejmě potom nástup na střední školu, to bylo velký očekávání a pamatuju si, že jsme třeba, nebo že když jsme vlastně na konci školního roku dostávali učebnice na ten příští, takže jsem se v tom listovala, vždycky jsem se těšila, co novýho se dozvím a že to bude fajn. V průběhu školního roku mě to někdy přešlo, přiznám se, ale určitě jsem se do školy vlastně těšila.
1: A to je vlastně dobře, to je signál, že v té škole to funguje tak, jak má, když se tam děti podle mě těší. Ale ve škole tráví děti velkou část dne, ať už ve třídě nebo potom odpoledne v družině. Říkám si, že je asi důležité, aby školní prostředí bylo pro děti co nejzdravější a taky nejbezpečnější.
2: Určitě s tím souhlasím. Základem je vlastně správné sezení, aby se dítě cítilo pohodlně a u prvňáčků a malých dětí na prvním stupni to platí určitě nejvíc.
1: Samotný nástup do první třídy znamená zásadní změnu, protože z mateřské školy přijde dítě do prostředí, kde tráví mnoho hodin právě sezení.
2: Mm-hmm. A právě v tomhle období se významně formuje i pohybový aparát dítěte. Děti mladšího školního věku v tomto období rostou skokově, jejich kosti a klouby jsou velmi flexibilní a špatné sezení zakládá vlastně budoucí problémy. Vlastně křivá záda, bolesti zad, špatné držení těla a naopak správně zvolený nábytek to může vlastně předcházet.
1: Mm-hmm. Dá se vůbec jednoduše poznat, že je nábytek nebo třeba je ta školní lavice nebo židle akorát?
2: Určitě. Dítě musí sedět tak, aby chodidla spočívala celou plochou na podlaze. Hloubka sedadla by neměla být větší než 2/3 délky stehna. Určitě by neměla dosahovat až po vlastně kloubní jamku pod kolenem. A kolena by měla svírat pravý úhel. Opěradlo by nemělo být vyšší než po bederní část zad, aby vlastně nezamezovalo v pohybu. A zároveň výška pracovní plochy by měla odpovídat úrovni, jako když vlastně se volně spustí lokty sedícího dítěte, takže by vlastně neměla.

0: měla být příliš vysoká.
1: Myslím si a věřím tomu, že řadě pedagogů teď zatrnulo a těší se na ten první školní den, až přijdu ty rodiče s těmi dětmi a s pravítky a budou přeměřovat, zdali ta lavice i židle odpovídá jejich dítěti, ale má správné sezení vliv třeba i na školní výsledky?
2: Určitě ano. Když dítě sedí pohodlně a správně, líp se soustředí. A správný sed, když se nemusí hrbit a různě kroutit v té lavici, určitě podporuje i lepší okysličení mozku, snižuje únavu a neklid. A dítě se opravdu víc může věnovat výuce a sami určitě na sobě známe, že když dlouho sedíme za stolem a židle ani výška té pracovní desky neodpovídá vlastně naší tělesné výšce, tak se různě opravdu kroutíme, hledáme nejvhodnější polohu a po čase se už nemůžeme plně na práci soustředit a záda nás vlastně začínají bolet.
1: V tom případě znamená, že i když nám vyhovuje ta lavice, i když nám vyhovuje ta židlička, je dobré se občas třeba protáhnout, proběhnout po té třídě, když je ta možnost.
2: Určitě. Během hodiny je fajn, když vlastně do té výuky je zařazená chvilička pohybu, když zvedneme děti z lavic, protáhnou se a pokud se k tomu ještě u těch menších dětí přidá třeba písnička nebo říkanka, tak jim to určitě zlepší náladu, mají úsměv na rtech a potom se samozřejmě líp soustředí na další výuku.
1: Na druhou stranu to ale někdy může být hodně složité. Myslím to, aby škola vybavila třídu pro každého prvňáčka právě vhodným nábytkem.
2: Výškové rozdíly v tomto věku, to znamená prvňáčci, druháčci, jsou velmi velké. A výrobci už dnes nabízejí nastavitelný nábytek, aby se právě výšce toho dítěte dal co nejlépe přizpůsobit. Někdy je opravdu nutno ve třídě nakombinovat i více výškových variant, aby každý školáček seděl co nejpohodlněji. A jaké podmínky má lavice a židle splňovat, upravuje česká státní norma. Omlouvám se.
1: V pořádku, to znamená, že když hygienici provádí kontrolu ve školách, tak hodnotí i správné nastavení třeba nábytku. Budeme se na to ptát už za pár minut. Teď si dáme Petra Spáleného a Obyčejnou ženu.

lepší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Povídáme si o návratu do školy. Zaměřili jsme se na školní nábytek, lavice a taky židličky. Přiblížili jsme ty parametry, co by každá židlička měla splňovat, aby na ní dítě dobře a kvalitně sedělo. Ale když hygienici provádí kontroly ve školách, tak hodnotí třeba i to správné nastavení zmiňovaného nábytku.
2: Je to tak, kolegové z hygieny dětí a mladistvých při kontrolách ve škole opravdu zjišťují, jak je nábytek správně nastavený, a bohužel v některých případech zjistí také to, že lavice a židle nesplňují ty přísné ergonomické předpisy, nebo je sice splňují, ale neodpovídají tělesné výse toho konkrétního žáčka.
1: Na druhou stranu, tu správnou velikost psacího stolu a židle by dítě mělo mít nejenom ve škole, ale i doma, kde se vlastně bude učit.
2: Určitě by na to měli rodiče myslet. Ideální je takový nábytek, který je nastavitelný a dá se přizpůsobovat výšce dítěte podle toho, jak roste.
1: Se soustředění na výuku určitě souvisí i čerstvý vzduch. Myslím si, že to, tomu dáme zapravdu i my dospělí, že když se v kanceláři vyvětráhnete, všechno lepší. Ale pojďme se zaměřit na to větrání ve třídě, v kroužku nebo třeba i v družině.
2: Určitě máte pravdu, že vlastně i my, když jdeme třeba na nějaké jednání nebo školení a jsme v místnosti, kde je hodně lidí a nevětrá se, takže za chvilku opravdu ztrácíme to soustředění. A v naplněných školních třídách je tento problém opravdu ještě výraznější. Ve vydýchaném vzduchu totiž stoupá koncentrace oxidu uhličitého a ubývá kyslík. A to negativně ovlivňuje paměť, pozornost, vnímání i celkovou výkonnost. Děti pak jsou ospalé, unavené, nebo je může začít bolet hlava a jejich výkon opravdu přirozeně klesá.
1: To znamená, že stačí jenom vyvětrat?
2: Ano, krátké intenzivní větrání je vážně velmi účinné. Zvlášť v zimě, když se topí, potřebujeme vyměnit vzduch, ale neochladit místnost.
1: Jak na to?
2: Ideální je otevřít okna na obou koncích učebny a zajistit tak rychlou výměnu vzduchu. Vyvětrat pořádně i o přestávce. Pravidelné větrání má v zimních měsících ještě další význam, protože pomáhá omezovat šíření infekčních onemocnění dýchacích cest, jako je třeba chřipka.
1: V tom případě dá se nějak změřit, že je ve třídě už vydýchaný vzduch, krom toho, že vidíme ty ospalé žáky?
2: Určitě to je jeden ze signálů, ale k tomu jsou určené příruční měřiče, které měří koncentraci kysličníku uhličitého, a kolegové právě z hygieny dětí a mladistvých při kontrolách ve třídách sledují teplotu, vlhkost a právě koncentraci oxidu uhličitého. A pokud jsou ty hodnoty vyšší, potom s učiteli i vedením školy kolegové probírají význam pravidelného intenzivního větrání a jaký to má vliv vlastně právě na soustředění dětí. A některé školy už si měřáky na CO2 i sami pořídili a kvalitu vzduchu ve třídách sledují.
1: No, začátek školního roku sebou přináší taky vyšší počet úrazů. Čím si to vysvětlujete, o tom si budeme povídat už za chvíli. Zůstavíte s námi.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John,

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem je Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a my se dostáváme k dalšímu tématu. Začátek školního roku, který se blíží, se chtě nechtě pojí i se vyšším počtem nebo zvýšeným počtem úrazu. Čím si to vysvětlujete?
2: Je potřeba si uvědomit, že vlastně po prázdninách se dětem najednou úplně změní denní režim. Na něj si musí vlastně znovu zvykat. A častou příčinou úrazu je nepozornost, nadbytek energie během přestávek a nebo návrat ke sportovním aktivitám, do klubu a zpátky. A děti jsou prostě ještě roztěkané, ano, nepozorné po prázdninách. Mnoho úrazů se stává i přímo ve škole a zejména na chodbách během přestávek. Jsou to různé pády, uklouznutí, úrazy při tělesné výchově, při míčových hrách, ale také jsou často vzniklé při potyčkách a strkanicích dětí. Ty většinou končí pak zlomeninou, vykloubením, nějakým poraněním zápěstí a dochází i k úrazům hlavy, otřesu mozku nebo tržným ranám.
1: Samotná ta pravidla, jak se správně ohleduplně chovat ve školách, ale určuje školní řád, pokud se nepletu?
2: Určitě. Děti by se měly chovat mezi sebou, ale i k ostatním ohleduplně. A máte pravdu, že ta pravidla by se měla dodržovat a jsou tu od toho, aby nás vlastně chránila. A proto vždycky na začátku školního roku učitelé s dětmi školní řád procházejí a i v jeho průběhu se vlastně k tomu školnímu řádu vracejí, aby připomněli právě ta potřebná pravidla.
1: Za našich školních let se za trest třeba přepisoval. Myslím si, že to fungovalo.
2: Já myslím, že potom určité pasáže měly děti pevně zakotvené v hlavě.
1: Řekněte mi, mohou i rodiče to riziko úrazu přeci jenom snížit?
2: No určitě. Doma se s dětmi o prevenci úrazu jednoduše povídat. Připomínat jim bezpečný pohyb, že opravdu není možné běhat po chodbách ve škole, po schodišti, hlavně nestrkat se. Za další je taky důležitá správná obuv, kterou dítě vlastně ve škole nosí. Přezůvky by totiž měly pevně držet na nohou a mít protiskluzovou podrážku. Takže různé pantoflíčky, střevíčky nebo kroksy nejsou to pravé. A v předcházení úrazu u těch nejmenších dětí hraje roli taky správné nastavení aktovky nebo batohu, aby záda nebyla přetížená a nebyla narušená stabilita toho malého dítěte. A určitě bych taky zdůraznila, že pokud dítě začne chodit samo do školy nebo odpoledne potom na kroužky, že by bylo fajn, aby rodiče s ním tu trasu několikrát prošli. Upozornili ho vlastně na různá nebezpečí, na ta riziková místa a aby si školáček prostě dával pozor. A určitě je ale dobře vést ho k samostatnosti a k tomu pohybu.
1: Možná bych se ještě vrátila k tématu. Vy jste zmínila, že školní batohy mohou přeci jenom, když se špatně vyberou, dost věcí pokazit. Tak co může taková nevyhovující aktovka nebo batoh pokazit?
2: Zase držení těla a vlastně páteř a tvarově a velikostně nevhodná, často přetížená aktovka může právě způsobit bolesti zad a ovlivnit vůbec jejich zdravý vývoj. Takže opravdu je důležitá.
1: Tak víte co? Taky s vámi společně správně vybereme. Zůstávejte s námi.

0: host Hely Dvořákové.
1: Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice je dnes hostem našeho vysílání. I když máme 17. srpna, tak se společně už tak jako částečně vracíme do té školy. Děláme to nerady, ale víme, že je potřeba informovat nejenom děti, ale taky rodiče a pedagogy. A tuhle chvíli se zaměříme spíše asi na ty rodiče. Ale jak vůbec vybírat správně aktovku?
2: Určitě je dobré neřídit se jen populární značkou toho výrobku.
1: Jde to v dnešní době?
2: Určitě. A taky nekoukat jenom na cenu, protože ne vždycky vysoká cena vždycky je zárukou funkčnosti a toho, co od té aktovky opravdu potřebujeme. A je důležité nedávat aktovku jako překvapení pod stromeček, ale při nákupu je vždycky potřeba aktovku dítěti vyzkoušet, aby měla tu správnou velikost a dobře přiléhala k zádům.
1: Co vůbec má správná aktovka splňovat? To, že je hezká, asi nebude hrát tu nejdůležitější roli.
2: Pozor, dítěti ano. Se ta aktovka přece musí líbit, aby bylo na ní náležitě pyšné a hrdé. Ale samozřejmě je taky nutné, aby odpovídala velikosti dítěte. Mm-hmm. A když si ji popíšeme, tak by šířka neměla přesahovat šíři ramen. Vrchol té aktovky by zase neměla končit nad úrovní ramen. Dno aktovky by nemělo být níž, než je horní okraj pánve. A důležité jsou široké polstrované popruhy nastavitelné. A ideálně, když jsou opatřené ještě prsním a bederním pásem a vždycky je potřeba to tomu dítěti na tělíčko vlastně správně nastavit. Ale vím, že je spousta dětí, které si ty popruhy potom povolí a nosí tu aktovku hluboko.
1: Aby byly cool, takzvaně
2: trendy. Ale není to opravdu to správné, zvlášť pro páteř vlastně toho malého dítěte. A aktovka by také neměla být příliš hluboká, protože pokud si vlastně aktovku naplní daleko od těla, tak potom vlastně je to tělíčko zbytečně vykláněné a zase ta páteř trpí.
1: Vy jste tady trošičku otevřela 13. komnatu. Dítěti se aktovka musí líbit. Budu asi volat rodičům a vysvětlím jim, že mě se moje aktovka nelíbila, ale čas už nevrátím. Co přetížená aktovka? Co všechno s ní? Co způsobí? A bývá to podle mě častý problém.
2: Určitě, když si vzpomenu na aktovku své dcery, když chodila na základní školu, tak tam opravdu nosila spoustu věcí, ne vždycky potřebných, ale je to třeba těžký penál. Děti mají takový ten obrovský penál, kam se jim vejde obrovská...
1: Čtyřpatrový.
2: Ano, veliká zásoba všech možných
1: musí
2: barviček,
1: být,
2: fixek a pastelek a dalšího. Pak tam nosí různé hry. Je ideální, když zkrátka rodiče malým dětem, ano, nechám dítě, aby si aktovku zabalilo, ale přece jenom zkontroluji její obsah a podívám se, jestli tam to dítě opravdu nenosí zbytečnosti.
1: V tom už teď máme jasno. Co ještě může přispět k tomu, aby se dítěti ve škole líbilo, aby se tam vlastně cítilo dobře?
2: Tak určitě by dítě nemělo být ve škole hladové, takže svačina.
1: To je dobře, že jsme to řekli. Jak by měla vypadat zdravá školní svačina?
2: Tak ona by měla vlastně překlenout období mezi snídaní, která je taky hrozně důležitá, a potom obědem. Takže by měla dodat vlastně energii tomu dítěti, aby do oběda vydrželo, a dodat mu všechny základní živiny. Základem je opravdu kombinace kvalitních sacharidů, hodné je třeba tmavé pečivo, potom bílkoviny, ať živočišné nebo rostlinné, to může být různé sýry, šunka nebo pomazánky. A nemělo by chybět samozřejmě ovoce a zelenina. No, když jsem chodívala třeba do škol na přednášky, na besedy, tak jsem sledovala, co děti nosí na svačinu. Bývají to i často nějaké koláčky, krosány a donutky. A takový domácí koláček, nebo když je koupený v pekárně, tak je určitě v pohodě, když je občas. Ale nemělo by to být takovéto průmyslové zboží, protože to obsahuje spoustu tuků a cukru, ale tomu dítěti vlastně nedodá žádné živiny. A není to úplně to pravé ořechové.
1: Takže teď jsme některé děti naštvali, nebudou chtít jít do školy, protože nebudou moci mít ten svůj donutek. Ale to nevadí, my si dáme písničku, hned potom se k vám vrátíme a zaměříme se na to, co by měl školáček během vyučování vypít, protože i to je důležité, pitný režim.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Bébová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Povídáme si o návratu do školy, probrali jsme sezení, pohyb, větrání, úrazy, taky svačinky. Ale k těm svačinkám se ještě vrátíme, protože co by měl školáček během vyučování vypít? Pít ideálně.
2: Tak určitě je fajn, že už dneska je umožněno, aby děti vlastně v průběhu o přestávkách prostě měly možnost se napít. Dříve to nebývalo běžné, takže to je skvělý. A určitě je fajn, když si z domu přinesou obyčejnou vodu. A může být ochucená třeba bylinkami nebo ovocem s trochou citrusové šťávy nebo do toho přidat opravdu trochu domácího syrupu. Výborné jsou samozřejmě různé neslazené čaje, bylinkové čaje, ale úplně špatně jsou slazené limonády nebo koncentrované ovocné džusy, 100%, protože ty vlastně žízeň vůbec neuhasí a jen dodávají tělíčku velké množství cukru. Takže limonádu nechat opravdu na výjimečné příležitosti, třeba když je nějaká oslava, tak ano, proč ne, ale do školy by opravdu měly děti spíš nosit vodu a popřípadě nějaké bylinky a podobně.
1: Když bychom v samotném závěru našeho povídání, máme ještě nějaké 3 minutky, měli udělat shrnutí, tak pojďme na začátek. Sezení a pohyb ve škole?
2: Takže určitě lavice a židle by měly být vždy přizpůsobené velikosti dítěte a je fajn, když je hodina při vyučování prokládaná různými pohybovými hrátkami, které vlastně můžou i souviset s tou probíranou tematikou, ať už jsou to různé matematické příklady nebo nějaká podstatná jména a podobně.
1: Jak je to například s větráním?
2: Větrání, ano. Čerstvý vzduch je opravdu také velmi důležitý, aby se dítě cítilo dobře a aby nebyla koncentrace kysličníku uhličitého moc silná. V tom případě pak jsou děti unavené a nemohou se soustředit. Takže větrat.
1: Dneska jsme hovořili také o úrazech, tedy pozor na přezůvky a takový ten divoký styl během přestávek.
2: Určitě. Dobré bačkůrky, které mají protiskuzovou podrážku, dobře drží na noze. A určitě by děti měly být k sobě ohleduplné, nestrkat se, nehonit se, nezavírat si ruce do dveří a podobně.
1: Další věc, batohy, školní tašky.
2: Aktovka zase musí růst s dítětem, to znamená zvolit aktovku vhodnou pro výšku dítěte a také na jeho konstituci. Pokud je dítě droboučké, tak opravdu nemůže nosit na zádech obrovskou aktovku.
1: No a v samotném závěru nezapomínáme na svačiny a pitný režim.
2: Aby měli děti energii, to znamená všechny živiny by měly ve svačince být obsažené a pokud možno neslazené nápoje, ideálně pitná voda.
1: Dnes jsme se do školy opět vrátili pod dohledem Jany Bémové z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Moc za to děkujeme a už se těšíme na další společné povídání. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Já bych chtěla ještě všem dětem a studentům popřát, aby se jim v letošním školním roce dařilo, aby se jim ve škole líbilo a taky, aby měli kolem sebe spoustu kamarádů a milých lidí.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Knížky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Havlíčkově Brodě začíná letní žurnalistická škola. Pavel Blažek a jeho advokát Karim Tic neuspěli u ústavního soudu se stížností v bitcoinové kauze. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. Velká oblačnost, déšť a bouřky. Takové bude dnešní odpoledne. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Dvacátý druhý ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského začíná v Havlíčkově Brodě. Desítky studentů z celé Evropy si tento týden v praxi vyzkouší práci v redakcích. Pro zájemce jsou také připravené bezplatné besedy v klubu Oko. Program přibližuje organizátor Milan Pilař.
5: Je pondělní večerní program, kde bude Petr Dvořák společně s bývalým ředitelem Slovenské televize a rozhlasu. A pak určitě na pátek, kde budou novinářky z Rádia Svobodná Evropa.
4: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale také na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihálíková-Sedláčková.
6: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
4: Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Rakouská armáda varovala své vojáky před dvěma desítkami údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích. Podle dostupných informací mohou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
7: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
4: Švédský tyčkař Armand Duplantis získal čtvrtý evropský titul v řadě. Na atletickém mistrovství v anglickém Birminghamu vyhrál výkonem 615 cm, kterým o 5 cm vylepšil vlastní rekord šampionátu z roku 2024 z Říma. Své absolutní světové maximum 631 cm Duplantis neohrozil, dál už totiž neskákal.
3: Počasí.
4: V Jihlavě a Košiticích je 24 stupňů, v Moravských Budějovicích 26. Během dnešního dne od západu bude postupovat pásmo deště a přeháněk. Objeví se i silné bouřky s možností krup. K večeru se oblačnost protrhá a déšť ustane. Nejvyšší teploty se dnes budou držet mezi 26 až 29 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Mezi Hosovem na Jihlavsku a kruhovým objezdem na Pelřimov a Třešť se tvoří kolony. Dochází tam k úpravě silnice a provoz tam řídí semafory. Počítejte proto se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hezké pondělní dopoledne, tedy už odpoledne, to vám 4 minuty po 12. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak už teď klidně vytáčíte telefon sem k nám do studia 22 155 49 99. K dispozici máte i SMSky, ty posílejte na telefonní číslo 90 01 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A třetí variantou je přímo náš web vysočina.rozhlas.cz.
3: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Prosím, zahrajte pro tu naši nejmilejší holku, Peťulku, citrónovou holku. Děkujeme moc, Radek a spol. No tak Radku, Vítě Vávra je připraven, tady je citrónová holka.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Před malou chvilečkou volala posluchačka Jada, že jí něco říká, že už jsme dlouho nehráli Jardu Hypochondra a Maminky úsměv, tak by ráda tuhle písničku zahrála všem lidem, ale protože je prý nachlazená, tak si moc netroufá mluvit. Tak Jani, ať se nám brzy uzdravíte, ať jste zase fit a tady letí písnička pro všechny posluchače.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Je tady další písničkové přání, které přišlo prostřednictvím našeho webu vysočina.rozhlas.cz. Hezký den všem, prosím o zahrání písničky Pár přátel stačí mít od Michala Davida a chtěla bych popřát pár lidičkám z té naší regionácké party. Dnes slaví narozeniny manžel Jany Culkové, Václav, zítra bude mít svátek Helenka Vítková od Zdeňka z Těchorazů a ve středu má svátek Ludvík ze Salavic. Všem milým oslavencům přeji hodně štěstí, zdraví a radosti z každého dne. Písnička je pro ně i pro moderátora pořadu a pro všechny posluchače. Děkuji za odvysílání, přání a mějte pohodové odpoledne. Líba Jarošová, ahoj. Tak Libuško, my přejeme krásný den, taky posíláme jedno velké ahoj. A tady je Michal David.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračujeme dál v pondělních písničkách pro Vysočinu. Chtěl bych zahrát písničku od Alice Springs Dej mi pusu. Je to přesně 28 let, co vyšlo její stejnojmenné album. Dodnes jej považuji za nejromantičtější české ženské sólové album všech dob. Marek. Tak Marku, jdeme si pustit písničku od Alice Springs a přejeme hezký den.
2: No tak pusu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Máme tu další písničkové přání, o které si napsal pan Jan Přenosil a upřímně vám řeknu, že se bojím, abych to nepokazila. Je to velice dlouhé písničkové přání. Hned pochopíte, komu všemu budeme přát. Písničku a tlumočení slov blahopřání našim bývalým spolužačkám a skvělým kamarádkám ze Žďárské průmyslovky, tedy maturita 1961. Budeme hrát Aně Larišové, rozené Doležalové do Žďáru nad Sázavou, potom Marii Pavelkové, rozené Fialové do Prahy, Ludmile Gregorové, rozené Komínkové do Lelekovic u Brna, Heleně Kozlové do Žďáru nad Sázavou, u příležitosti jubila 65 let od maturity, jmenované spolu s již nežijící Jarmilou Kubíkovou a Ivanou Jarošovou byly na začátku 60. let našimi skvělými spolužačkami po dobu odborného studia na strojní průmyslovce ve Žďáře nad Sázavou. A naše hezké přátelství trvá nepřetržitě dodnes. Od maturity se pravidelně scházíme ve Žďáře nad Sázavou, vždy s vysokou účastí a v příjemné atmosféře. Za toto bezmála celoživotní přátelství chceme našim někdejším spolužákům a spolužačkám a stále věrným kamarádkám poděkovat písničkou s těmito slovy. Tak, Aničko, Lidko, obě Marušky a Helenko, dovolte, abychom vám poděkovali za krásná a nezapomenutelná studentská léta, která jsme mohli společně s vámi prožít, jak při vlastní výuce, v hodinách praktického výcviku, tak při školních akcích a v osobním volnu. Poděkovat za chvíle, kdy vaše přátelství nás tehdy ještě kluky zdravě formovalo, učilo odpovědnosti a dávalo naději, že studium úspěšně završíme. Vedle poděkování vám patří také omluva za naše tehdejší občasné bláznivé nápady, klukoviny, někdy i furianství, přes které jste se vždy dokázali elegantně a hlavně s nadhledem přenést. S odkazem na letošní významné výročí od maturity vám přejeme ještě spoustu krásných let ve zdraví, pohodě, lásce i spokojenosti a budeme věřit, že společně zažijeme ještě několik hezkých setkání. Vaši někdejší spolužáci a stále věrní a vděční kamarádi. PS, písničkou na přání bychom se společně chtěli vrátit do našeho mládí, nejlépe tou holky z naší školky, která je sice oslavou a vzpomínkou na předškolní léta, ale vždyť ty naše úžasné spolužačky tenkrát také byly pro nás stále fajn a fajn holkami také jsou. Jak se v té písničce zpívá, děkujeme a písničku posíláme. No tak krásné písničkové přání, doufám, že se dostane ke všem adresátkám a tady jsou holky z naší školky.

0: Průmyslovky, maturitní ročník 1961, písnička Holky z naší školky, kterou vybral Honza Přenosil se svými spolužáky jako poděkování. No a my přicházíme k dalšímu písničkovému přání.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A v tomhle písničkovém přání se píše: Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny dnešní oslavence, ale i pro ostatní posluchače svěží písničku Ráno, kterou v roce 1971 naspíval Valdemar Matuška. Děkuji, Jarek z Třeště. Jarku zdravíme do Třeště a posíláme Ráno pěkně v pondělí odpoledne.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V pondělních písničkách pro Vysočinu máme teď na telefonu paní Marušku. Maruško, hezké odpoledne přejeme.
2: Dobrý den, já bych prosila dneska zahrát pro paní Hanu Sikorovou, měla v sobotu svátek, tak to dělám opožděně. Prosím, milá Haničko, přeji ti hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, pohodu a lásku a posílám ti od Káji písničku Je jaká je. Helenko, a vám děkuji moc krát za zahrání a naschledanou.
1: Rádo se stalo, Maruško, opatrujte se, zase brzy naslyšenou, hezký den.

0: pro Vysočinu.
1: Písničkách pro Vysočinu. Teď zdravíme Laděnku do Havlíčkova Brodu, pracovitou Laděnku. Řekla bych, Laděnko, hezké odpoledne přeji.
2: I vám, Helenko, samozřejmě i všem. My jsme si to před chvilinkou říkali, ano. Do čeho já jsem se tady pustila při pondělku, protože zkrátka jsem si řekla, že nejvyšší čas, nemohla jsem se dívat už na okna kvůli kytkám jako strašně špinavý, no tak jsem se vrhla do okén a při té příležitosti do všeho ostatního, tak jak jsem vám říkala, mám to tady jako trošku jako všechno nahromadě, ale jsem ráda, protože já pojedu na 3 týdny do lázní, takže mám takový zvyk, že mám ráda, když prostě je tak nějak doma uklizeno a zase se člověk potom vrátí do toho čistého prostředí. Asi tak. Jako,
1: to jo? Je pravda, takže, že ten příjezd je pak mnohem milejší, když je doma krásně uklizeno, čisto. To se člověk těší domů.
2: No, protože když rozbalíte všechny ty kufry a všechno to, tak tu ránu si naděláte opravdu jako docela slušnej binec, tak jako jako asi tak. No a vybrali jsme, něco jsem si jako přála legračního, takže to si myslím, že je Lojza a Líza, taková písnička, dlouho jsem ji taky neslyšela. Bude hodně pro vás, Helenko, protože vás samozřejmě tady poslouchám, velmi milý projev váš, no a pro všechny ostatní a pro pana Františka do Třeště, taky ho zdravím, věřím, že poslouchá.
1: Posíláme písničku samozřejmě i vám, Laděnku, aby vám to hezky šlo všechno od ruky, aby se okna leskla a doufám, že teda nebude moc pršet, protože ten déšť by se potom na těch oknech taky trošičku podepsal.
2: To se dá dělat. Ale zase na druhé straně, Helenko, v tom vedru, v tom vedru, jako něco dělat opravdu jako nešlo.
1: No to ne. No to jako vůbec, nešlo. Vůbec.
2: To zalíst někde do krytu.
1: Přesně
2: a do sklepa.
1: Tak. Odpočívat v chládku někde. Ideální stav.
2: Přesně.
1: Výborně. Posíláme písničku Opatrujte se a tady je Lojza a Líza. Naslyšenou, Ladí.
2: Lojza?
3: Ano, Lízinko?
4: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.
4: No proto.

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera

0: Będzie brousek, jest suchi, bardzo mięso. Będzie brousek, jest suchi, bardzo suchi.
1: Takiej namoć, mi ojzo. Takiej namoć, mi ojzo, smoć, bo...
0: Řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, Lalízo? A v čem ji mám přinést, Lalízo? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Před malou chvílí volala posluchačka Anička, že by chtěla věnovat hezkou vzpomínku svému manželovi, který před 3 lety opustil, má s ním úžasné děti a krásné vzpomínky a tahle písnička je Tam nahoru do nebíčka od Mirel Matěje.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zahrajte prosím naší nejlepší vedoucí Petrušce Pelné písničku od Davida Stypky Farmářů. Má tohohle zpěváka moc ráda a za ní byl tím nejlepším zpěvákem. Bohužel už mezi námi není. Tak já posílám Davida Stypku pro dnešní oslavenkyni Peťu a pro všechny Peti, které slaví svátek. A pro dnešní den se s vámi už od mikrofonu pomalu loučí i Hela Dvořáková. Budu se na vás těšit zase zítra po 9. hodině. David Stypka právě teď pro vás.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zámek v Brtnici schání starý nábytek i dekorace. Americký prezident Trump nařídil armádě, aby výrazně zredukovala vojenské cvičení s Jižní Koreou. Česko včetně našeho kraje dnes zasáhnou silné bouřky. Vyhnou se jen západní části republiky. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Vybavení pro zámek v Brtnici schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidé vyrabovali a odnesli z ní většinu věcí, včetně dekorací. Teď proto správci hledají starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a další historické předměty. Uvádí průvodkyně Eliška Pacnerová.
3: No tak určitě my budeme moc rádi, ať tady lidi přinesou cokoliv, se tady bude do zámku hodit a bude to tady užitečné. Můžou se ozvat na naše webové stránky, tam máme e-maily i telefonní číslo, tak můžou zavolat, psát.
1: Jeho východ Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pro zbytek republiky platí varování před bouřkami s nižším stupněm nebezpečí. Výjimkou jsou jen Karlovarský a Plzeňský kraj, kterým by se mohli nebo spíše měli úplně vyhnout. V celém Česku zároveň kvůli dlouhotrvajícímu suchu platí až do odvolání výstraha před rizikem vzniku požáru. Společné vojenské cvičení americké a jihokorejské armády nebude v takovém rozsahu, jak oba spojenci plánovali. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Odvolává se přitom na své přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem.
4: Donald Trump označil aktuální vojenské cvičení za příliš nákladné a vůči KLDR za nepatřičné a nepřátelské. Zmínil také své dlouholeté osobní přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Jihokorejská televize přesto odvysílala záběry z úvodních hodin vojenského cvičení. Jehož cílem je zlepšit součinnost americké a jihokorejské armády při vojenských operacích, kdy je stížena možnost používat GPS systémy nebo jsou mimořádně aktivní vojenští hekři nepřítele. Z východní Asie, David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce čtvrtého kola šance Národní ligy nastoupí Střinci. Zápas začne v 18 hodin. Pokud dosud neporažení Severočeši zvítězí, posunou se na první místo pořadí. Jihlava je po poslední jasné výhře s Kroměříží na pátém místě.
2: Počasí.
1: Pelhřimově a Telči je 24 stupňů, ve Velkém Meziříčí 26. Během dnešního dne od západu bude postupovat pásmo deště a přeháněk. Objeví se i silné bouřky s možností krup. K večeru se oblačnost protrhá a déšť ustane. Nejvyšší teploty se dnes budou držet mezi 26 až 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Českým Herálcem a Vortovou se srazila dvě osobní auta. Dávejte tam pozor. Zdržení pak očekávejte u jihlavského Hosova. Tam provoz řídí kyvadlově semafory.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
1: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
0: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
1: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku, a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
0: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
1: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli, a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
0: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
1: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
0: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
1: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
0: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
1: No my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jedna

0: Tak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mm-hmm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech. A když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm-hmm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo? Přece člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost.
2: Fakt zvědavost. Zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděnou jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím to jako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je, to, děkuju.
2: Máme vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí k nějakým odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějakej, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru a ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel, Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu z hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
2: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste tam blíž.
3: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano,
3: jako,
2: Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Že samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten Borec, křičel moje jméno, protože se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Protože to chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
2: až.
3: A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzarození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivně jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s těm dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na dva životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a i když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy pozdějc, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Já jsem si když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout. Že? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijedu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčko-Brodský dům pro seniory navýší díky ve stavbě kapacity. Vyšetřování dotací pro Agrofert zůstane v rukou evropských žalobců. Hasiči v Belgii se snaží zastavit rozsáhlý lesní požár. Před hranicemi s Německem jim pomohl déšť. V noci bude pršet minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť. Ochladí se na maximálních 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V domově pro seniory v Reinkově ulici v Havlíčkově Brodě začala rekonstrukce. Stavebníci zmodernizují původní prostory tak, aby se do nich mohly přesunout kanceláře. Uvolněné místo v prvním patře poslouží pro rozšíření kapacit domova, upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.
2: My nejprve uděláme administrativní prostory, potom zhruba jeden měsíc bude probíhat stěhování a až po přestěhování budeme upravovat první nadzemní podlaží pro pobytovou službu.
0: Dohromady přibude 14 lůžek, 12 pro klienty z domova se zvláštním režimem a 2 na odlehčovací službě. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl po tom, co evropský žalobce část případů týkajících se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil víc než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohlo zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár dál šíří.
3: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky 2 vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry 1 potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Atén, zemřeli 2 lidé. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy v Birminghamu bez medaile. Stalo se jim to poprvé od konce druhé světové války. Těsně pod stupni vítězů byli kladivář Myslivčuk, oštěpař Vadlejch i čtvrtkařka Manuel. Šéftrenéra Pavla Sluku mrzelo hlavně to, že se většina reprezentantů nedokázala ani přiblížit svým letošním maximum.
4: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
0: Z evropského šampionátu už se domů vrátili čeští plavci, kteří v Paříži získali díky Barboře Sémanové a Miroslavu Knedlovi 2 zlaté medaile.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách je 26 stupňů, v Dukovanech 28. V noci už by mělo pršet jen ojediněle a oblačnost bude malá. Ochladí se na 10 stupňů. Zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné a zaprší jen na severu regionu. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přibydou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Peleřimově v Křemešnické ulici se střetla 2 auta. Místo nehody je průjezdné 1 pruhem. Opatrně pak na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 138,5. Tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, kdy máme krátce po 14. hodině. Rybník Stará plovárna je skoro bez vody. Rybáři se proto dnes snažili ryby zachránit, které v něm žijí. Více nám řekne reportér Dan Zach, který se vydal přímo na místo. Už za několik minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: která vodou z řeky alespoň částečně se snaží doplnit nebo řekněme zamezit tomu nejhoršímu, aby opravdu tady stará plovarna úplně vyschla. Já když se posunu o kousek dál po hrázi, tak je tady i provzdušňovací čerpadlo, které tady se snaží tu vodu, která tady zůstala, a je to voda mnoha odstínů zelené, alespoň trochu oživit. Zároveň, když se tak procházím po hrázi a otočím se dál po toku Jihlávky, tak tam už je úplně sucho, protože při ranní schůzce, na které byli rybáři, na které byli zástupci Povodí Moravy, na které byli zástupci Jihlavy a hasiči, tak se podařilo utisnit tady hráz, aby alespoň to málo, co zůstává, je to opravdu hodně málo. Potkal jsem tady muže, který dnes zůstalo, tak to doplním, ale je to opravdu hodně málo. Já jsem tady ráno, když jsem dorazil, jsem potkal muže, který ráno, když se procházel, tak si toho stavu všiml, opravdu přišel tristní, prý za 50 let nezažil takhle vysklou starou plovárnu, a to ani v době, kdy třeba byla vypuštěná, tak teď je tady méně vody, než když byla vypuštěná. Zavolal tedy a vůbec spunktoval, jak se lidově říká, povzbudil to, aby se tady začaly dít věci, aby se tady snažili ty zodpovědné orgány alespoň nějak zmírnit tu situaci, kterou vidíme samozřejmě jinde v krajině, ale tady to vypadá opravdu jako téměř čistá souš s malou lagunou zelené vody.
1: No ale předpokládám, že to asi stačit nebude, takže jak se bude ta situace řešit dál?
0: No, byla tady myšlenka spolehnout se nebo doufat na přírodu, ale jak jsem před chvílí poslouchal v našich zprávách předpověď počasí, tak ty srážky tady asi, jestli budou, tak nebudou nějak silné, takže spolehat na ně, že tady pomohou, tak se nějak přílišně nedá. Já jsem se díval třeba po rybách a viděl jsem jich jen pár, některé plavaly bříšky vzhůru, tady už ne plavaly, ale spíš byly plavány. Pár se jich třeba mrsklo právě poté, co poprvé přijela cisterna. To bylo asi před půl hodinou. Teď tady dál napouští vodu. No a zítra by se tady zodpovědné orgány měly zase setkat na místě, zhodnotit tu situaci, kolik je třeba potřeba dál připouštět a dopouštět. No a také, protože sucho je všude, kde vodu brát.
1: No a z Jihlavské plovárny, která téměř vyschla, se nám ozval reportér Daniel Zach. Děkujeme za podrobnosti a pěkný den.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto v údolí řeky Doubravy. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Ať jste dobré pondělí odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Léto 1968 a pát cenzury ukončila v srpnu okupace vojsk Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a taky držela zemi nad vodou pravidelnými informacemi. My jsme pro vás připravili pětidílný seriál o tomto období našich dějin a první díl nabídneme hned po písničce za několik minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Ladíte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála i regionální studia tehdejšího Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť. Varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravil hlasatel rozhlasu roku 1968 Kadal Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze, vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty už šly pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme Rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je v domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, a to o 14:30 odpoledne. Žebřík se proměnil v obchůdek s domácí zeleninou, ovocem i dobrotami z masa a mléka. Kde jej najdete, to vám řekneme už za chvíli v dnešním příběhu z Vysočiny, který nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina hned po písničce. Dobrého

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Čerstvé ovoce, zelenina, ekologicky pěstované i vyráběné dobroty do kuchyně, vratné skleněné obaly a důvěra v zákazníky, že poctivě nakoupí i bez obsluhy. Z nominace v anketě Kraje Vysočina skutek roku se pro krámek v Hybránci stalo vítězství. Samoobslužný krámek Vavřínová zahrada najdete hned vedle přírodní zahrady Laurus a poznáte jej podle barevných květináčů i vavřínů před vchodem.
2: To vzniklo tak, že vlastně jsme měli přebytky ze zahrady tady, co máme u baráku. Dali jsme tady k cestě žebřík se Stojanem. Ten je tady už vevnitř teďka v boudičce. Už to zkusíme prodat kolem jdoucím turistům, co sem chodí nebo jezdí na kole. Stalo se to, že se to jako rozkřiklo. Žebříček už nestačil. Pak, že jo, na podzim zašlo víc pršet, v zimě sníh, takže jsme byli nuceni udělat stavbu na to, aby jsme to měli krytý.
3: V malém krámku bez obsluhy, který se jmenuje Vavříno Nová zahrada, si povídám s Anetou Sobotkovou. No a co tady všechno máte?
2: V našem samoobslužném krámku pořídíte zeleninu a ovoce, výrobky z nich, máme tady také mléčné produkty a masné produkty.
3: Takže nakoupit se dá venku, tady vidím bylinky, rajčata, sazeničky a vevnitř, tady jsou dokonce už i letošní rajčátka, kedlubny, okurky.
2: Z naší zahrady jsou tady hlavně teda zavařeniny, to máme hlavně přes zimu, marmelády, výrobky z cukety, zelený salát a kvašená zelenina. Kysaný zelí, to je nakvašený z podzima. Zeleninu jako takovou čerstvou tady ještě nemáme naší tady, ale jako bude. Z Vysočiny, ale bude určitě. Je zatím zasazená, je na poli, roste. Akorát tady na Vysočině to všechno trvá trošku díl než u našich přátel na Moravě, takže rajčátka jsou od Brna dovezený. Jsou ekologicky pěstovaný bez chemie.
3: No a zákazník přijde, nikde žádná prodavačka, žádný prodavač, co udělá?
2: Vybere si, co se mu bude líbit, na co má chuť. Spočítá si sám cenu. Máme tady, když tak, i k dispozici kalkulačku, když je toho víc, aby měli jistotu. A zaplatí do kasičky hotově, anebo můžou platit přes QR kód na účet.
3: To je poštovní schránka.
2: Poštovní
3: vlastně,
2: schránka.
3: Předělaná na kasičku.
2: Zároveň tady máme vlastně systém zálohovaných sklenic. Samoobslužných krámků je už po republice víc, ale my se snažíme tu ekologii nějakým způsobem furt držet. Takže naše produkty, co máme, tak jsou ve skleněných lahvích a ty jsou vratné. Takže si zároveň při tom nákupu odečtete cenu té sklenice produktu, který jste si koupila v předešlém nákupu.
3: Hodně lidí se ptá, jestli jsou všichni poctiví.
2: Já musím říct, že teda jako jo. Že se nám nestává, že by někdo něco odnesl. To pak člověk nedělá nic jiného, nemyslí na nic jiného, jestli se ho někdo okrádá nebo neokrádá, to není pro psychiku vůbec dobrý. Takže si myslím, že je lepší věřit, že jsou prostě všichni poctiví a že to zaplatí. A já mám přístup takový, že jako věřím v dobro prostě.
3: Stává se někdy, že tady někdo nakupuje a pak si řekne, a co je tady vlastně nahoře? A najednou se vám ocitne na zahradě.
2: Jo, občas se to stane. My teda zahradu máme jako přístupnou, takže můžou se jít klidně podívat, když je to zajímá. Máme certifikovanou přírodní zahradu, máme tam koupací biotop. Letos jsme postavili na jaře apidomek, to je spaní nad včelami, léčivé pobyty nad včelami, takže lidi se klidně můžou jít podívat, pokud je to zajímá.
3: Z Hybrálce Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máme 3:15, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání je teď už taky meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Nad Vysočinou se už asi na většině území zatahuje. Někde jsou možná taky už i nějaké bouřky.
2: Ano, bouří, ty bouřky postupují od jihozápadu až západu a v podstatě se teď už týkají zhruba západní a jižní části Vysočiny. Postupují tedy dále směrem k východu až severovýchodu. Mohou být právě i silné nebo dokonce velmi silné s kroupami třeba i kolem 2 cm, ale hlavně půjde o nárazy větru na jejich vlastně čele, které mohou dosahovat i třeba hodnot kolem 90 km v hodině. Samozřejmě budou místa, kde ty nárazy větru budou i nižší, ale toto je takové maximum. Také mohou přinášet takové výrazné intenzivní srážky, tyto bouřky. Pokud jde o teploty, tak ano, na těch bouřkách, srážkách už se ochladilo, takže tam, kde prší nebo pršelo, už jen tak kolem 20 stupňů nebo dokonce 16 stupňů přímo v té přehánce, která je teď zhruba někde na jihu Jihlavska, a naopak ten sever a hlavně východ kraje, tam ještě teplota k 27 stupňům, tam, kde, kam se ještě srážky nedostaly. Vítr fouká od jihozápadu, za těmi srážkami, bouřkami, přehánkami už se stáčí pomalu k západu až severozápadu.
0: Bouřky budou potom pokračovat ještě v noci, anebo to už se počasí uklidní?
2: V noci už se počasí uklidní, respektive už někdy k večeru by se mohlo uklidňovat. Tady to je takové nejvýraznější hlavní pásmo, které tedy postupuje dál k východu a během podvečerních a večerních hodin by na většině území zase opět od toho západu ty srážky měly většinou tedy ustávat a začne se také zase znovu protrhávat oblačnost, teď už je nad Vysočinou zataženo. Teploty ty už nikam moc neporostou, naopak tam, kam se dostaví srážky, tak budou klesat.
0: No a zítra už tedy bude po bouřkách, nebo ještě se můžou zase nějaké vyskytnout přes den?
2: Zítra už se bouřky objevovat nebudou, ani v noci, v nočních hodinách oblačno polojasno, přehánky se mohou sice vyskytovat, ale už jen spíš na severu kraje, takové slabé bez bouřek. No a zítra může být ráno někde sem tam ještě polojasno, skoro jasno, jinak bude převažovat zase oblačná obloha, tedy spíše více oblačnosti. A i pro ten zítřek platí, že hlavně na severu kraje se ale s nějakou jenom menší pravděpodobností může objevit slabá přehánka. Odpoledne potom bude už převládat zase spíš zatažené. No a naopak hlavně v jihozápadní části kraje se mohou objevit nějaké srážky. No a takové větší množství srážek možná na větší části území se potom bude vytvářet nebo bude přicházet večera v noci na středu na Vysočinu. No a zítra odpoledne teploty 18 až 21 stupňů, na jihovýchodě kraje to může být až 23.
0: Takže docela výrazné ochlazení. To byla Jitka Kučerová, děkujeme za předpověď počasí, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji také, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina krátce před 15. hodinou. Ještě tento týden a taky příští stále budou prázdniny, no a s námi tak můžete putovat po zámcích. Se zámeckým letem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost. Zámek Stekník je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Já vás ještě pozvu taky na, nebo řekl bych úplně zámek, ale na jazz na Roštejně, na pěkný zážitek, který vás čeká už teď od 14 hodin 22. srpna. Vystoupí Jan Smigmator, Libol Šmordas Kvartet a další, tak vyražte na hrad Roštejn.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Vjezd do jihlavské nemocnice z ulice U cvičiště bude od zítřka uzavřený. Jeho východ Česka zasáhly velmi silné bouřky. Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Je to nejhorší epidemie v dějinách země. V noci bude pršet už minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť, ochladí se na maximálních 21 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Do jihlavské nemocnice se lidé od zítřka nedostanou z ulice U cvičiště. Omezení potrvá až do příštího roku. Důvodem je stavba nového geriatrického pavilonu a parkovacího domu. Všechny ostatní cesty do nemocničního areálu zůstávají průjezdné, sdělila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
6: Ulice U cvičiště, to znamená, jedná se o vjezd a výjezd z toho hlavního areálu jakoby za nemocnicí, druhá je čerpací stanice ONO, pak ještě od sociálního centra a potom zezadu vlastně u hobby marketu Unihobby. Takže z tady těch čtyřech výjezdů je teda ten jeden uzavřený.
4: Část Česka už zasáhly bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jeho východní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
7: Hojně kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
4: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požáru. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazněji a rychle než ve všech předchozích případech.
8: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Český rozhlas. Sport.
4: Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou čtyři žebříčkově nejlépe postavení tuzemští hráči. Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj.
5: Počasí.
4: Havlíčkův Brod hlásí 26 stupňů, v Černovicích se už ochladilo na 20. V Jihlavě začalo silně pršet, stupňů je tam 23. V noci by mělo pršet jen ojedinile a oblačnost bude malá, ochladí se až na 10 stupňů. Zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné a zaprší jen na severu regionu. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přivedou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, tak šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina v pondělí krátce po 15. hodině. Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Taková byla královna nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka dnes slaví 70. narozeniny. Už za chvíli proto připomeneme její nejen hereckou, ale i pěveckou dráhu.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Jak poznám, kdy mám salmonelu a kdy obyčejnou běhavku?
2: To není vždy úplně jednoduché. Určitě se můžeme zamyslet nad tím, co jsme jedli, jak velká je pravděpodobnost, že to bude právě salmonela. Jestli v něčem mohlo být něco nedostatečně teplně zpracované, jako syrové vajíčko, majonéza, maso. Při salmonelóze bývá vodnatý průjem, křiče v břiše, časté je zvracení a oproti běhavce můžeme mít i horečku. Zajímavé je, že barva stolice bývá dozelená a mívá charakteristický zápach, takže zdravotní personál na infekci rozezná salmonelu už od dveří.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Mekyš Birka. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 70. let spjatá s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou a taky díky svým šansonům.
1: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
3: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
5: Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Za chvilku už bude 15:30, vy posloucháte Dobré pondělní odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Znáte to? Všude je něco. Aneb chleba o dvou kůrkách. Kde se vůbec toto rčení vzalo, tak o tom bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Proč se říká všude chleba o dvou kůrkách? Tohle přísloví naši moudří praotcové nejčastěji používali, když promlouvali k mladým, kteří měli takzvaně zaječí úmysly, tedy když se jim doma ta každodenní práce a obyčejný život moc nepozdávali a chtěli za lepším někam do ciziny v domnění, že jinde jim bude líp. Jenže všude je chleba o dvou kůrkách, odpovídal na to obvykle pan táta. Chtěl tím zdůraznit, že i jinde, byť se to navenek tváří Bůh ví jak, to bude podobné jako tady. Že každé místo má zcela jistě své klady, ale i zápory. A pak také, že na nově přišedšího, nechci úplně říci přivandrovalce, se leckde budou klást větší nároky než na toho domácího a bude se mu za stejnou odměnu nakládat víc práce. Takže všude dobře, doma nejlíp, jak praví jiné české přísloví. A ještě k té pomyslné kůrce chleba. Jestli je jedna nebo dvě, toť otázka. Žádný seriózní rozbor této problematiky není. Na bochník nebo na krajíc chleba se dá nahlížet tak, že jsou kůrky dvě, spodní a vrchní, nebo i tak, že kůrka je kolem dokola jenom jedna. Každopádně s chlebem se pojí spousta pořekadel, třeba kdo se nerovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi. A platívalo, že když hospodyni při sázení do pece upadl budoucí chléb na zem, mělo to být předzvěstí velkých nepříjemností. No a zítra o tom, jestli si dovedeme představit zdražení o 4000%.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Václav Neckář. Čtecí rave, to je společné tiché čtení na veřejném místě. Lidé se sejdou na náměstí, ale každý se čte to, co má rád, knihu, časopis, čtečku, komiks, to je zkrátka jedno. No a zítra se na takovém společném čtení můžete potichu sejít zítra na Masarykově náměstí v Jihlavě. Vemte si vaše oblíbené čtení, přečtěte na Masarykovo náměstí v čase mezi 10. až 16. hodinou. No a nic s sebou prostě nepotřebujete, jen to, co budete číst. Kdyby náhodou nebylo hezky, tak se akce přesouvá do městské knihovny v Jihlavě. No a nebojte se, nečeká vás žádná hlasitá hudba ani nějaké organizované činnosti, všechno to bude pěkně v klidu. Jen na místě bude mobilní knihovna, která vám nabídne možnost si nějakou knížku zapůjčit přímo na místě, anebo se do knihovny rovnou zaregistrovat.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni fór.
1: Pepičku, Pepičku, pojď sem. Ty jsi mi včera lhal. Řekl jsi, že tvůj dědeček předevčírem zemřel a já ho viděla ráno v okně.
2: Já jsem vám nelhal, paní učitelko. Taťka ho tam opřel, protože dnes nosí listonoška důchod.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: zasažen.
1: Na Českém rozhlase Vysočina dospíval Tomáš Klus.
2: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Ať už si chleba kupujete v pekařství nebo doma pečete vlastní, určitě ho máte rádi s dobrým sýrem. Dnešní Dobroty Dáši Kubíkové poradí, jak si doma vyrobit i krémové žervé.
3: Vyrobit si doma vlastní sýr má spoustu výhod. Ochutíte si ho jak chcete, množství zvolíte podle spotřeby u vás doma a pokud máte i zdroj domácího mléka, navíc bude sýr chutný a čistý. Na krémový sýr typu žervé podle některých návodů stačí jen smíchat jogurt se zakysanou smetanou v poměru 3:1, nechat působit jogurtové kultury přes noc a vykapat syrovátku přes plátínko. Další způsob je za použití sýrových kultur, které buď seženete v zemědělských potřebách na internetu, a nebo už je doma máte, pokud se výrobě sýru věnujete častěji. Jak říká Martina Sejkorová ze Žďárského rodinného centra Srdíčko, k litru mléka stačí přidat jen pár krystalek této kultury.
4: Potřebujeme kulturu sýrařskou, potřebujeme ještě digitální teploměr, aby jsme mohli měřit teplotu toho mléka. My si to mléko zahřejeme na nějakých 36 stupňů, v podstatě na teplotu lidského těla. Potom, když bychom to mléko víc zahřáli, tak by ta kultura chcípla. Takže my si zahřejeme to mléko do 36 stupňů a nasypeme tam tu kulturu. Dáme jenom trošičku, to je pár těch krystalek vlastně z toho prášku té kultury, zamícháme a pokud chceme takový jakoby víc tvarohový sýr a víc měkký sýr, tak můžeme třeba i přes noc nechat zaležet v lednici. Takže když to nechám noc a půl dne na 40 stupních, ono to mléko krásně stvarohovatí a potom to necháme jenom překapat přes plátínko a vlastně máme hustý žerveč, dosolíme, dochutíme bylinkama.
3: Plátínkem můžeme buď vyložit řídké síto, nebo si můžeme rovnou pořídit hustší sýrařské sítko. Vykapanou syrovátku pak nemusíme vylévat. Pokud pečeme domácí chléb, dá se použít do těsta. No a pak na tento chléb namažeme domácí žervé a máme úžasnou svačinu. Tak dobrou chuť!
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. We'll be right back.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výpadek peněz od státu rekonstrukce silnic v kraji podle hejtmana neomezí. Jihlava dopouští vodu z cisteren do rybníku Stará plovárna. Kvůli suchu v něm začaly hynout ryby. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. V noci bude pršet minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť. Ochladí se na maximálních 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vysočina zvládne opravy silnic i bez peněz od státu, řekl to hejtman z hnutí ANO Martin Kukla. O víkendu premiér Andrej Babiš oznámil, že stát krajům na opravy nepřispěje, protože podle něj mají regiony na rekonstrukci komunikací dost vlastních prostředků. Pokračuje hejtman Martin Kukla.
2: Vidíte, že jsme rozkopali celou Vysočinu, a naopak v tuto chvíli dostáváme daleko víc stížností, že jsou závěry. A myslím si, že kraj Vysočina v tuto chvíli na tom maximum.
0: Uvedl taky, že v září bude o situaci jednat s asociací krajů. V rybníku Stará plovárna v Jihlavě je málo vody. Během dne ji tam proto zaváží cisterny technických služeb. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému na některých místech vyschla řeka Jihlávka, která do Staré plovárny přivádí vodu. Kvůli jejímu nedostatku začaly hynout ryby. Situaci sleduje reportér Daniel Zach.
3: Pár se jich třeba mrzklo právě poté, co poprvé přijela cisterna. Teď tady tedy dál napouští vodu, no a zítra by se tady zodpovědné orgány měly zase setkat na místě, zhodnotit tu situaci, kolik je třeba potřeba dál připouštět a dopouštět, no a také, protože sucho je všude, kde vodu brát.
0: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu InterSucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Kraje bude zastupovat bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec, ANO. Sport. Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce čtvrtého kola šance národní ligy nastoupí v Třinci. Zápas začne v 18 hodin. Pokud dosud neporažení Severočeši zvítězí, posunou se na první místo pořadí. Jihlava je po výhře nad Kroměříží na páté pozici.
1: Počasí.
0: Třebíči mají 26 stupňů, Velké Meziříčí hlásí 27. V noci už by mělo pršet jen ojediněle a oblačnost bude malá, ochladí se na 10 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude oblačné a zaprší jen na severu regionu. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přibydou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Tak toto to byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
1: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: co bylo v práci?
1: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
0: No.
1: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
0: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
1: Dám si studenější.
0: Tady.
1: Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
0: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
1: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
0: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
1: A začalo to tak, že jsi mi tý hnusný polívky dala málo.
0: No, počkej, tak já
1: ne,
0: ti
1: ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobré.
0: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
1: Ježiš,
0: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
1: No, právě.
0: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
1: Je.
0: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
1: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
0: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
1: Ježíš, ty jsi hodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
0: No právě, to uděláš si pohodlíčko.
1: Jsem mi fotbalu,
0: no,
1: já?
0: Hajni si, dadni si.
1: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
0: No, já ti ho radši podám ještě u pletu své tří.
1: Já, dobře.
0: Pihečko.
1: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
0: no,
1: prosím tě.
0: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
1: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
1: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
1: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
0: Jo. Kam jsem ho jenom?
1: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
0: Františku, je v kredenci.
1: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěnujeme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacy z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, taková, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak o, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě, a hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
6: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A?
8: A chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, vás. Dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básně.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22. 29.
11: 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš, ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se prepadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, hele, to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej. Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svým uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo, ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej sladce.
13: To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. Ah, to jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být. Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod čírým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat, mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi,
2: ano,
1: hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Ote Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr Zezdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás uškrtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako, jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: O tu Jiráka, prosím.
3: Koho? O tu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. O to Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak...
2: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
5: teda... Dobře,
13: mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
14: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím Fox z poslední doby, to je z loňského roku. A já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro. Měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůru normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal ty
14: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
15: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Hurvajs?
4: Ano.
3: Hurvajs, a co jsi jedl?
5: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
5: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: To já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
6: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
7: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
7: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
9: Dobrý den,
1: dobrý.
9: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
9: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás, dobré odpoledne, komu?
10: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
10: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
10: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumím. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme díky zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
12: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle.
2: Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
13: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
13: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
13: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo, no a...
13: Přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsat.
13: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
13: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
13: že
1: tak ale je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
14: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
15: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
16: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
17: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
18: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
19: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
18: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemřel sládek humpoleckého pivovaru Bernard Josef Vávra. Havlíčko-Brodský dům pro seniory navýší díky ve stavbě kapacity. Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. V noci bude pršet minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť. Ochladí se na maximálních 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor. Ve věku nedožitých 67 let zemřel v neděli 16. srpna po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informaci potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard. V domově pro seniory v Reinkově ulici v Havlíčkově Brodě začala rekonstrukce. Stavebníci zmodernizují původní prostory tak, aby se do nich mohly přesunout kanceláře. Uvolněné místo v prvním patře poslouží pro rozšíření kapacit domova, upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.
3: My nejprve uděláme administrativní prostory, potom zhruba jeden měsíc bude probíhat stěhování a až po přestěhování budeme upravovat první nadzemní podlaží pro pobytovou službu.
2: Dohromady přibude 14 lůžek, 12 pro klienty domova se zvláštním režimem a 2 na odlehčovací službě. Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát s tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dřív uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
4: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a 2 řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na kvalifikační duel se Spojenými státy. Utkání se hraje za měsíc v Praze, půjde v něm o postup do finálového turnaje. Až do předzápasového losu můžou oba celky udělat hned 3 změny v sestavě. Podle Tomáše Berdycha bude hodně záležet na zdravotním stavu Macháče, který se vrátil na kurty po zdravotní přestávce. Kapitán by ho rád měl v mužstvu i pro případ, že by některý ze dvou nejlepších hráčů nebyl fit.
5: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím ve Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude zdravý, bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče 4 hry, ať už potenciálně toho, že kdyby nedej bože kluci, jeden z nich nebyl úplně fit.
1: Počasí.
2: V Jihlavě je právě teď 19 stupňů, Přibyslav hlásí 12. V noci už by mělo pršet jen ojediněle, ochladí se na 10 stupňů. Zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné a zaprší jen na severu regionu. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přibydou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na Žďársku, pokud jedete z obce Moravec ve směru na Bobrovou, stala se tam nehoda dvou vozidel a místo dopravní nehody je průjezdné jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině vysílání Českého rozhlasu Vysočina začíná pondělní den v kraji. Prázdniny pomalu končí a děti se zanedlouho vrátí do školních lavic. Jak vybrat správnou aktovku, proč je důležité správné sezení a na co si dát pozor kvůli zdraví a bezpečnosti. Tak o tom jsme mluvili s Janou Bémovou z krajské hygienické stanice kraje Vysočina a část rozhovoru nabídneme i v našem vysílání zhruba kolem půl šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: V rybníku stará plovárna v Jihlavě je málo vody. Během dne ji tam proto zaváží cisterny technických služeb. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému na některých místech vyschla řeka Jihlava, která do staré plovárny přivádí vodu. Kvůli jejímu nedostatku začaly hynout ryby. Reportáž z místa nabídneme po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Dva pokoje dětského oddělení nemocnice v Třebíči mají nově klimatizace. Potřebu klimatizace pokojů při hospitalizaci dětí vysvětluje primářka Alena Holubová.
2: Pobyt na neklimatizovaném pokoji prostě

0: 60 let si budou moct ještě dalších 200 volných hodin získat za 0 korun.
1: 22. ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského začíná v Havlíčkově Brodě. Desítky studentů z celé Evropy si tento týden v praxi vyzkouší práci v redakcích. Pro zájemce jsou navíc připravené bezplatné besedy v klubu Oko. Vnitřní část akvaparku Vodní ráj v Jihlavě je ode dneška téměř na měsíc zavřená. Návštěvníci se do ní vrátí až 11. září. Důvodem je pravidelná technologická odstávka k nutné údržbě a opravám. Vybavení pro zámek v Brtnici schání jeho současní správci. O pomoc požádali i veřejnost. Po konci druhé světové války totiž památku lidé vyrabovali a odnesli z ní většinu věcí, včetně dekorací. Teď proto shromažďují starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny nebo další historické předměty. Podrobnosti uslyšíte v reportáži po 17:30. Takový je dnešní den v kraji. Od mikrofonu vám přeje hezký den Tomáš Kolátor.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde také vysíláme Den v kraji. Řeka Jihlávka v Jihlavě je bez kapky vody. Správci toku totiž na hrázi úplně zastavili odtok ze staré plovárny. Z rybníka kvůli horkému létu a nulovému přítoku zbyla jen malá zapáchající louže. Rybáři, město a hasiči se snaží zbývající ryby zachránit provzdušňováním a alespoň trochu vody dodávají z cisterny.
1: Strašně málo vody, padá to každý den strašně a dneska už se ryby se otáčí.

0: začali satatory chalo.
1: Radek Junek teď za doprovodu psa upozornil na vyschlou starou plovárnu.
0: Za posledních 50 let to nikdy nebylo takhle prázdný. Ani když to bylo vypuštěný loni, když se opravovala hráz, tak nebylo tak málo vody.
1: Díváme se na úplně zelenou hladinu, dokonce o několika odstínech zelené. Někde je jasnější. Čerpadlo alespoň čeří a provzdušňuje.
2: Přítok vody do staré plovárny je v současnosti téměř nulový. Nejde tedy pouze o kombinaci nízkého přítoku a vysokého odpadu, ale především o důsledek velmi nízké vodnosti Jihlávky. Vysoké letní teploty a odpar samozřejmě situaci dále zhoršují.
1: Mluvčí povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny toho, co teď vidíme. Zalouží vody a vrstou bahna vidím přijíždět cisternu služeb města Jihlavy, aby aspoň trochu doplnili teď zelenou chabou lagunku.
3: Ty ryby, které tady žijí, tak už tady je opravdu problém s tím kyslíkem a s vodou. Takže my jsme se, nebo na základě objednávky správce, my jsme se dohodli s povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna. Takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny, každá má obsah 10 kubíků.
1: Těsně před deštěm vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek. Právě dopadající kapky, třeba i v dalších dnech, by měly být nejúčinnější pomocí, jak zase alespoň částečně doplnit rybník stará plovárna. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Co dokáže jedna naštvaná babička, když Ivana Jochimková iniciovala sbírku na nákup klimatizací pro dětskou nemocnici v Brně, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka, netušila, co spustila. Sešlo se tolik peněz, že mohla darovat klimatizace i jiným nemocnicím. Dvě nové jsou teď například na dětském oddělení v Třebíči.
1: Tady je v podstatě trochu chlazená jenom ta chodba, takže nekomfortně, když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad. Navíc jsou otevřeny do takového jakoby atria, to znamená vyvetorovaného dvorečku, takže ta teplota se ještě kumuluje.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kulena, snad se tam dostanu.
2: Technik přichází dodělat poslední práce.
3: Zeleno. A jo, dobrý.
2: Pozor.
3: Aha, pecka. Vypnout, zapnout. Teplota nahoru dolů.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
4: Zejména je to na pokoji pro menší děti, to znamená, že tam budou i rodiče, pacienti po operačních zákrocích, kde fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
4: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což u pacientů, který třeba mají horečku, tak určitě i jenom ta péče srážení horečky může být třeba jenom náročnější a celkový komfort pacienta.
2: Klimatizační jednotky získala nemocnice od bývalé lékařky Ivany Jochimkové, která uspořádala sbírku původně pro dětskou nemocnici v Brně, kde se zotavovala ve vedrech její vnučka. Ve sbírce se ale vybralo mnohem víc peněz.
5: Tím pádem jsme tady tyto peníze mohli investovat do klimatizačních jednotek pro další nemocnice, kde také děti trpí vedrem. Konkrétně se jedná o nemocnici ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Boskovicích.
2: Krajské nemocnice na Vysočině mají klimatizovaných okolo čtvrtiny až třetiny pokojů, převážně ty s intenzivní péčí. O masivnější investici do jejich rozšíření se v současné době nejedná. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji. Jak jednoduše poznat, že dítěti už není školní lavice nebo židle tak akorát? A na co si dát pozor, abyste správně neovlivňovali zdraví dětí, tak to nám poradila Jana Bémová z krajské hygienické stanice.
1: A právě v tomhle období se významně formuje i pohybový aparát dítěte. Děti mladšího školního věku v tomto období rostou skokově, jejich kosti a klouby jsou velmi flexibilní a špatné sezení zakládá vlastně budoucí problémy. Vlastně křivá záda, bolesti zad, špatné držení těla a naopak správně zvolený nábytek to může vlastně předcházet. Mm-hmm.
2: Dá se vůbec jednoduše poznat, že je nábytek nebo třeba je ta školní lavice nebo židle akora?
1: Určitě. Dítě musí sedět tak, aby chodidla spočívala celou plochou na podlaze. Hloubka sedadla by neměla být větší než 2/3 délky stehna. Určitě by neměla dosahovat až po vlastně kloubní jamku pod kolenem. A kolena by měla svírat pravý úhel. Opěradlo by nemělo být vyšší než po bederní část zad, aby vlastně nezamezovalo v pohybu. A zároveň výška pracovní plochy by měla odpovídat úrovni, jako když vlastně se volně spustí lokty sedícího dítěte, takže by vlastně neměla být příliš vysoká.
0: No zítra po 11. hodině se podíváme na téma, které je na sociálních sítích stále viditelnější, a to nacionalismus. Co se je pod tímto pojmem vůbec představit a jak se liší od vlastenectví? Hostem dobrého dopoledne bude antropolog Michal Vondruška, který se ve svém výzkumu zabývá právě podobami nacionalismu na sociálních sítích. Tak poslouchejte Český rozhlas Vysočina zítra po 11. dopoledne.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. 15 historických dechových nástrojů nově zdobí interiér zámku v Brtnici. Sbírku tam daroval hudebník ze Španělska. Správci se snaží postupně znovu vybavit zámecké interiéry, které po válce zůstaly téměř prázdné. No a do obnovy se zapojuje i veřejnost.
1: Je tady pozon, je tady trubky, jedna horna, taková lovecká, je to velmi zajímavý. A teďka se právě včera přijeli z Mnichova a teďka právě chystáme jméno výstavy, popisky prostě těm jednotlivým nástrojům, které tady můžete vidět.
2: Předseda spolku zámku Brtnice Eduardo Garcia Salas mi ukazuje 15 dechových nástrojů, které teď nově visí nad schodištěm u vstupu do zámku.
1: A to je ta, co je uprostřed, jak vidíte. Tak to je právě trumpeta, která byla dělaná v českých zemích tenkrát, ale za doby první světové války. Znamená, že přes 100 let.
2: Takže to je asi ten nejvzácnější kus.
1: Ano, on tomu říká, že to je koruna výstavy, že to je nej.
2: Nástroje jsem z Německa dovezl a taky daroval jeho přítel Pedro Bravo. A to poté, co si všiml výzvy, kterou zámek zveřejnil na svých sociálních sítích. Správci v ní požádali veřejnost, aby pomohla vrátit památce její historickou atmosféru.
3: Zamiloval jsem si to tu hned od první návštěvy. Opravdu, byl to úplně jiný zážitek než kdekoliv jinde a zbožňují tu kulturu. Nástroje jsem postupně získal při své dlouholeté kariéře jako trumpetista a taky od kamarádů.
2: S nápadem znovu vybavit interiér zámku, který rozebrali lidé v roce 1947, přišla průvodkyně Eliška Pacnerová.
4: Mě to napadlo i minulý rok, ale ještě jsem to nezrealizovala až teď. Potom, co byly kolatové prohlášení, že kolaborovali s Němci, tak tady 3 dny a 3 noci rabovalo, takže to opravdu moc toho nezbylo. Tady se zachoval akorát biliardový stůl z 19. století, 2 klavíry a lednička z roku 1904.
2: Takže takový větší věci, co se nemohly rozebrat.
4: Ano, co bylo moc těžké.
2: Starší nábytek, obrazy, zrcadla, svícny a nebo jiné předměty mohou lidé zámku darovat kdykoliv. Kontakt najdou na webových stránkách a sociálních sítích. Z Brtnice Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď už je našem vysílání taky meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré pozdní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Přes Vysočinu nám prošly bouřky, jsou ještě někde nějaké, nebo už jsou definitivně pryč?
2: Část těch bouřek ano přešla, teď se přes Vysočinu přesouvá spíš v jeho jihovýchodní a východní části déšť, takové dešťové pásmo, ale nějaké další bouřky se tvoří ještě na severu Jihočeského kraje a putují dál na východ, takže oni se ještě nějaké na Vysočině objevovat budou, respektive i na jihu Třebíčska, ta bouřka, která se tam teď vyskytovala, tak ta se pomalu vytratila, ale během, řekněme, večera postupně od západu ty srážky nebo bouřky, déšť budou zkrátka dobře ustávat a i oblačnost se začne protrhávat, je teď hodně. Teploty jsou nejčastěji mezi 16 nebo 15 až 18 stupni na jihovýchodě kraje, tam je teď nejtepleji ještě ke 24 stupňům. No a v noci pak by ty teploty měly postupně klesat nejčastěji mezi 13 až 10 stupňů a také během noci už očekáváme potom oblačno až polojasno a přehánky se mohou vyskytovat spíš ale jen na severu kraje, ta pravděpodobnost není zas tak velká.
0: No, dostáváme se k zítřejšímu počasí, to bude vypadat jak?
2: Ráno by ještě mohlo být krátce polojasno nebo skoro jasno, ale ne všude, bude se to spíš týkat jenom některých míst, sem tam někde na Vysočině, jinak ten zítřejší den potom bude oblačný, to by mělo převažovat, jenom to ráno tedy může být nějaké malinko polojasnější, řekněme. Potom se budou také s menší ale pravděpodobností jenom objevovat slabé přehánky, zase hlavně na severu kraje, podobně jako v noci. No a zítra odpoledne se postupně začne více zatahovat a potom by se naopak zase v jihozápadní části kraje zítra odpoledne a v podvečer mohly objevovat srážky, možná v podobě buď přehánek nebo nějakého slabšího deště a srážky další pak budou přibývat v noci na středu, to bude zase takové výraznější srážkové pásmo, které se zřejmě dotkne většiny území kraje. Teploty zítra odpoledne nejvyšší, oproti dnešku výrazný pokles, 17 až 20 stupňů na jihovýchodě kraje až 22.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Díky za to a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Krátce před 18. hodinou posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, který je ale pro dnešek už u konce. I na zítřek pro vás chystáme další témata a taky dechovky pro Vysočinu, které začnou hned po zprávách v 18 hodin. Dnes se na vás těší kolega Tomáš Vodrážka.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Jihlavský rybník Stará plovárna musí město doplňovat cisternami. Vláda chce z kraje sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V noci bude pršet minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť. Ochladí se na maximálních 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Rybník Stará plovárna na okraji Jihlavy je kvůli dlouhodobému suchu skoro bez vody. Rybáři s vodohospodáři zastavili odtok, aby tam zůstaly alespoň zbytky vody. V příštích dnech budou řešit, jak rybník doplnit. Dnes tam alespoň dolévali vodu z cisterny.
4: My jsme se dohodli s povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny.
5: Vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
6: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový.
5: Mluvčí povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny. Nejvíc ale může zbývajícím rybám a hladině Staré plovárny pomoct déšť, snad i v dalších dnech. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
3: A právě nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
7: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
3: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde Ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministerstva práce a sociálních věcí a ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Vysočina zvládne opravy silnic i bez peněz od státu, řekl to hejtman z hnutí ANO Martin Kukla. O víkendu premiér Andrej Babiš oznámil, že stát krajům na opravy nepřispěje, protože podle něj mají regiony na rekonstrukci komunikací dost vlastních prostředků, pokračuje hejtman Martin Kukla.
8: Vidíte, že jsme rozkopali celou Vysočinu, a naopak v tuto chvíli dostáváme daleko víc stížností, že jsou závěry a myslím si, že kraj Vysočina v tuto chvíli na tom maximum.
3: Uvedl taky, že v září bude o situaci jednat s asociací krajů.
0: Sport.
3: Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín zatím není znám.
0: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě je aktuálně 17 stupňů, Dukovany hlásí 25. V noci už by pršet mělo jen ojediněle a oblačnost bude malá. Ochladí se na 10 stupňů. Zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné a zaprší jen na severu regionu. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přibydou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Hezký podvečer. Ladíte Český rozhlas Vysočina a každý den po 18. hodině máte možnost si zavolat o pěknou dechovkovou písničku. Začínají dechovky pro Vysočinu. Na jejich startu vás zdraví muzikant Tomáš Odrážka. Příjemnou zábavu.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odrážkou.

0: Úvodní písnička Až budou trumpety je za námi. Telefonní číslo 22 155 49 99 je připravené pro živý vstup do vysílání. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 a dechovkový formulář najdete na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volá velký milovník dechovky Pepa. Pepo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj ještě jednou, Tomáši, a hezký podvečer všem posluchačům. Dnes bych tě poprosil zahrát k zítřejším narozeninám Jarce Drnovcový z Letče. Jarko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a hodně dechovkových koncertů, na které ráda jezdíš. To ti přeju já a celá dechovková parta. No a ještě písničku bych poslal všem přátelům, kteří mi dávají také hrát, a to Marie z Letče, Věrce a Mírovi z Batelova, Marii a Verče z Pelřimova, Mílovi z Vilémovic, Honzovi z Brna a Mílovi z Hřebníku. A tobě, Tomáši, děkuji moc za zahrání.
0: Není vůbec zač, Pepčo, písničku máme nachystanou, já se k té gratulaci připojím, přeju také všechno nejlepší a písničku hrajeme celou směsku písniček od Vysočinky. Hezký večer, Pepo.
1: Ahoj, a děkuji ti, ahoj.
0: Brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Taky.

0: To byly písničky, které jste si určitě všichni s námi zaspívali. Ta další je také moc pěkná a známá písnička a vybrala ji paní Maruška Spolné. Maruško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodnej a byli jsme v sobotu odpoledne tady v Hrbově, kousíček za Polnou, byla tam pouť a hrála tam mladá skupinka Novodvoranka, se mě jmenovali. Hezkou mladou zpěvačku, v 6 hodin byl konec a tak jsme všichni hodně zatleskali a ještě nám dvě písničky přidali. Bylo to moc hezký a děkujeme jim moc krát a písnička patří i vám.
0: Dobře, moc děkuju. Vybrala jste Hustopečskou doliničku. Ta tam určitě ano. Také zazněla, protože tu kapely s oblibou hrají. Ta písničku posíláme. Těch dechovkových akcí je krásných, bylo o víkendu spousta. Já jsem byl na několika z nich, protože jsme docela s kapelou hodně pohráli tenhle víkend a myslím, že se všechno

0: no moc pekne vydařilo počasí, ano. Hlavne včera bylo príjemné, takže to všechno ano. Šlo. Kapely hrajú tady na Vysočine a ve okolí úplne výborne, takže to byly super zábavy.
1: Pane Maruško, Tomáši, ano. Vždycky jezdíme každou neděli, to jsem vám možná už říkala. Odpoledne v neděli od 4 hodin do 6:30 hrajeme ve Zhoři. To je taková malá hospůdka, je nás tam takových 12, 15, tak si zaspíváme při harmonikách a je to perfektní. Přijdou tam i jako starší lidi, co tam mají domečky nebo pozůstalosti, tak tam zpívají s námi a je to pěkný.
0: Dobře.
1: Moc si toho vážíme, no.
0: Tak ať vám to dlouho vydrží, Maruško, a hezký večer, naslyšenou.
1: Já taky děkuju, naschledanou.

0: Tak to byla Hustopecká dolinečka, písničku hrála Moravěnka a teď tady máme písničku, se kterou se podíváme i do našeho retro koutku, který občas zařazujeme. Paní Hanka vybrala písničku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pane Vodrážka, já bych chtěla poprosit o zahrání té písničky, co jsme se domluvili, Věrce a Jirkovi Hlaváčkovým ze Světlí nad Sázavou, poděkování, že mi dali zahrát k svátku. Pak bych to poslala ještě Haně Beránkový ze Světlí nad Sázavou dodatečně k svátku a Věře Reskový do Druhanova, Janině Čapkový z Lučice a pak ještě Kátě Teclový z Horních Bohušic. A je to i pro vás a pro ostatní posluchače. A děkuju vám pěkně.
0: Dobře, písnička má název Hajku Haječku, Hajku Zelený a je to jedna z těch starých nahrávek, jsem našel, které jsou v archivu Českého rozhlasu. Hraje dechová hudba Plzeňačka, tak si pojďte poslechnout, jak se hrálo před mnoha a mnoha lety. Hanko, krásný večer a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
2: Dechovkový retrokoutek.

0: Tak to byl takový retrokoutek našich dechovek pro Vysočinu a teď už je tady připraven Jarda z Vyskytné, ten vybere další písničku a ten vybral také moc dobře. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a jak jsem slíbil, tak činím. Neslaví svůj svátek Peťa Vorálková z Poklic. Tak bychom jí chtěli popřát do dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu v kruhu svých nejbližších. To přeje přítel Petr, rodiče, sourozenci a zítra oslaví svůj svátek Helenka Vorálková z Kozlova u Jihlavy. Taky přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu. A to jí přeje manžel Tomáš, děti Tomášek a Stelinka. A to všechno přejí rodiče a Jana s Jardou a Michal z Vyskytné. Písničku Červený tulipán od Moravanky pošlu taky Mírovi a Běrce Dobatelová, Jardovi do Úsobí, tobě Tomáši a všem posluchačům přejeme hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Pušť to tam, moc ti děkuju a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
0: Ahoj. Měj se moc hezky, ahoj.

Tak to byla Moravanka, písnička Červený tulipán a mám tady několik SMSek, tak jednu přečtu. Pane kapelníku, všem, kteří mě přáli k narození vnučky Adriánky, bych rád poslal poděkování a písničku Švestkovou álej. Děkuje Václav. Mám ji nachystanou, hraje Staroměstská kapela.

0: Pěkná taková sprostonárodní písnička dozněla a teď je tady nádherný valčík, vybral ho Jirka. Jirko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, zdravím tě, tak ještě jednou, a zdravím všechny kamarády, posluchače. A víkend jsem měl nabité samé náštěva, samý fotbal, no, z Peřice B jsme udělali, Tomáši, no, tak asi jim nefandíš náhodou, ne.
0: Dobře.
1: Takže já musím dát zahrát těm Hankám taky, jo, tak tady máme jednu Hanku, že jo, tady rodačka z Paulova, otec tady od nás Dubí, Hanka Nováková, takže dodatečně všechno je při svátku, pohodu. A dál tady máme ještě zase jednu slečinu, která se narodila po půlnoci, Adriana Marková. Tak Adriano, co ti přát? Tenhle svět je teďka takový nějaký divný, tak abys prožila trochu lepší pohodu a hlavně zdraví, no, ti popřeju, no. A ještě musím, mám teďka, jak jsem říkal Tomášu, mám tady za ten měsíc kamarádi, co mi dávali zahrát, tak musím nám taky zahrát. Takže Pepikovi Korbelovýmu do Slavníče, do Kamenice, Milanovi Korbelovýmu, do Vaškovi, do Žiliva, nemůžu zapomenout, Motoristovi, Mílovi, Hořepníkovi, do Hořepníka. A ještě s Vaťkou teďka mám tady ještě, že jo, do Lejšovi rodina a do rodina Pavlíčková posíláme písničku, ještě taky manželům Lexasovým, manželům Sibylovým posíláme do Vyskytný a ještě Slávce a Divišový a na Obláček Staníkovi. Tak snad je to všechno na celéňku, snad nezapomněl, takže Tomáši, písnička je pro tebe a, jak se, a hlavně říká, že vyrážíš na tu túru do Golčova, tak ať se ti to povede a nikdo tě nepřejede po silnici, dobrý.
0: Dobře, já se silnic snažím vyvarovat, takže jo, pojedu asi v klidu. Jirko, hezký večer, písničku máme nachystanou, hraje Valaška, naslyšenou.
1: Taky jo, díky, naslyšenou.

0: Než půjde do vysílání další posluchačka, mám tu pozvánky na následující víkendy Kam za jedna pěknou dechovku. Je to stále pestré a spousta dechovkových akcí. Některé jsem pro vás našel. 28. tento čtvrtek se můžete těšit na předposlední koncert na Jihlavském náměstí letošního léta. Tentokrát bude hrát telecká dechovka od 16 hodin. 22. 8. vás zvu do Bezděkova u Pavlova. Tam má od 15.30 svůj koncert Vysočanka z Brtnice. Ještě 22. 8. v sobotu do Obrataně můžete zajet od 17 hodin na Lipkovanku. A mám tu dva typy také na neděli, vlastně tři. Hned ráno v 9.30 na náměstí v Humpolci je takovéto slavné defilé s koňmi a dobrou dechovkou, protože začíná Zlatá podkova v Humpolci. Vy, kteří máte rádi koně, mažoretky a dobrou dechovku, tak v 9.30 na Horním náměstí v Humpolci. V neděli můžete také zajet na Lipkovanku, a to do Dušejova od 15 hodin, a nebo také na Vysočanku z Brtnice, která bude tentokrát koncertovat u Humpoleckého kina v 18 hodin. Teď už je tady další posluchačka, paní Hanka. Hanko, vítám vás ve vysílání, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, pane kapelníku. Já bych vás chtěla poprosit dneska o písničku pro moje přátelé, gratulanty, kteří mě gratulovali tak k mýmu svátku. Hodně moc jim za to děkuju. Přeju jim za to hodně zdraví, štěstí, lásky a pochopení. A zahrajem písničku, kterou jste nám, pane kapelníku, vybral. Písnička taky bude pro vás a pro všechny ty naše kamarády, regionáky.
0: Dobře, vybral jsem písničku od Lipkovanky, o které byla řeč, byla v pozvánkách, tak jsem vybral písničku s názvem Kajda, taková veselá, pěkná, svižná polka. Ať se vám líbí, Hanko, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju vám moc.

Do e-mailu našich Dechovek pro Vysočinu přišly dva maily pro stejnou osobu. Dobrý den, prosím, zahrajte panu Pavlovi Dvořákovi z Rohozné k jeho dnešním narozeninám. Milý strejdo Pavle, přeji ti za všechny Kalcovi od Rybníčka pevné zdraví a také, aby se ti dařilo ve všem, do čeho se pustíš. V uzení, nakládání, kvašení, pálení, elektrotechnice, sváření a vaření. K tomu pořádnou porci radosti v rodinném životě s manželkou, dětmi i vnoučaty. Užij si krásný narozeninový den. Podepsaný je Roman. A ještě jedno přáníčko tu mám. Dobrý den, vážená redakce. Prosíme vás tímto o zahrání písničky. Svět se točí dál pro našeho kamaráda Pavla Dvořáka z Rohozné, který se právě dnes, 17. srpna, dožívá svého života. Jubilea, a to 65 let. Pavle, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny ti přejí všichni tvoji kamarádi z Rohozné. Načni lahvinku, anebo raději dvě a pořádně to oslav. Děkujeme za zahrání, podepsaný je Josef Sova.

0: byla Dubňanka, v písnice Svět se točí dál. Paní Maruška z Pelřimova volá o písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, Věru Linhartovu do Vokova, Lídu do Kaly, Pepu do Jihlavy, Pepu Zeleného, Mirek a Věra do Batelova, Honzu do Brna a Jardu do Dačic. A všem těmhle těm našim dechovkovým kamarádům. Těšíme se zase na příští čtvrtek, kde se zase sejdeme. A taky pro vás, pane Tomáši. A děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání. Děkuji mnohokrát.
0: Mějte se hezky, Maruško, naslyšenou. To je připravená písnička Borkovická Houpava. Hraje a zpívá Veselka. Já mám takovou smutnou zprávu pro všechny milovníky dechovky, protože o víkendu nás opustil kapelník Veselky Ladislav Kubeš. Tak mu tuhle tu písničku za to všechno, co pro dechovku a vůbec pro českou muziku, tím, že vydával krásné písničky ve svém vydavatelství a hodně se o to dobře staral, a také vy, kteří jste jezdili na festival do Soběslavy, tak jste si určitě užili pěknou muziku. Tak mu písničku pošleme do toho muzikantského nebe, ať se mu tam daří.

0: posledního posluchače, kterého dnes v Dechovkách slyšíme, tím je Pavel. Pavle, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ti přeju Tomáši a všem posluchačům těchto krásných hudeb a dechovek a prosil bych zahrát pro pana Štefana Maheliho z Havlíčkova Brodu k jeho narozeninám. Prosil bych od Havlíčkovrodské dvanáctky, jak jsi vybral ty Tomáši, protože už se tam nevyšla.
0: Dobře.
1: Sázala, takže něco to tam dáš. Tak ti moc krát děkuju, přeji mu to, že manželka a rodina a kamarádi a všichni my, co ho známe. Děkujeme pěkně a mějte se
0: hezky večer. Naslyšenou, bude to Fláma a za něj ještě dáme jedno přáníčko. Zahrajte, prosím, k 60. narozeninám mojí mamince, Radce Fialové z Bradáčova, píseň Tvé vlasy kvetou, maminko, všechno nejlepší, syn Tonda je podepsaný. Ta bude na závěr dnešních dechovek pro Vysočinu, zase zítra si zavolejte pěknou písničku, loučí se Tomáš Odrážka, naslyšenou příště.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemřel sládek humpoleckého pivovaru Bernard Josef Vávra. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Vjezd do jihlavské nemocnice z ulice U Cvičiště bude od zítřka uzavřený. V noci bude pršet minimálně, zítra se pak objeví slabý déšť. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Ve věku nedožitých 67 let zemřel v neděli 16. srpna po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informaci potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí vést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Do jihlavské nemocnice se lidé od zítřka nedostanou z ulice U Cvičiště. Omezení potrvá až do příštího roku. Důvodem je stavba nového geriatrického pavilonu a parkovacího domu. Všechny ostatní cesty do nemocničního areálu zůstávají průjezdné, sdělila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
3: Ulice U Cvičiště, to znamená, jedná se o vjezd a výjezd z toho hlavního areálu jakoby za nemocnicí, druhá je čerpací stanice ONO, pak ještě od sociálního centra a potom zezadu vlastně u hobby marketu Unihobby. Takže z tady těch čtyřech vjezdů výjezdů je teda ten jeden uzavřený.
2: Místopředsedu ruské liberální strany Jabloko Lva Schlossberga poslal soud na 11 let za mříže. Informoval o tom ruský nezávislý server Mediazona. Ruské úřady Schlossberga obvinili z takzvané diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Podle agentury Reuters vinu odmítla a svůj proces označil za politický. Jeho trestu předcházelo vyloučení Jabloka ze zářijových parlamentních voleb. Strana proti tomu podala odvolání, které dnes projednává nejvyšší soud. Před jeho budovou se na podporu opozičníků sešli jejich příznivci. Podle členů Jabloka tam policie zatkla přes 50 lidí. Sport. Fotbalisty pražské Slavie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varenchemu. Slavie o tom informovala na svém webu. Mbodji přišel do Slavie před rokem z druholigové Jihlavy. Počasí. V Pelhřimově mají aktuálně 18 stupňů, ve Vatíně 17. V noci bude pršet jen ojediněle, zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné a chladné. Odpoledne se pak může objevit slabý déšť a k večeru srážky přijdou na většině území. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi obcemi Hliné a Řečice havarovalo auto. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš.

0: používá výhradně ve spojení s krví a tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
0: Radši jo.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
2: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Město se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
0: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
4: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů.
1: Sport.
0: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, na východě republiky zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
2: Přece
1: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívá? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděnou jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím

0: objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně je dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
1: Jo.
0: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
1: Byla.
0: A jak dlouhá byla třeba?
1: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil. Víte, na co se ptáte, jakože to je... To, děkuju.
0: Máme vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
1: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Sem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzká, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost, zabalil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Radek Jaroš. Pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teďku bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroša a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože,
2: to je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: A pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky. Našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: Během toho? Jo.
2: A my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. A byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
1: Jo? Ano,
2: jako,
1: Mordor.
2: Jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele, a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, jo. Ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky, a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná, ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme, a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci, takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotnej a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Já jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení vůbec takhle, tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedna hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teďko máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD, a to z platnosti od 1.9.
1: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8. hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 16, Strutnova, Směrnová Paka, zůstává neprůjezdná v obou směrech. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
8: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, pojďte prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jsem chtěla jet. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely,
3: tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale holt chlapec byl vytrvalý. A...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči? No.

0: to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
2: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
1: První taneční pár v souboru. Takže to něco říkal.
0: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
1: Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
2: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě pořád tancuju. To mi zůstalo.
0: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
2: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
1: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme. Takže asi takto.
0: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
2: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
0: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
1: No tak teď už matně, kdy to bylo?
2: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
0: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
2: No určitě na úsudku mojí rodiny, o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliš, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
0: Co to pro vás bylo?
1: No, dost těžké to zvládnout. Jsem měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, to bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel se

0: a bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, ve září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
1: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
0: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
1: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
0: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodičům, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to a vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 100, 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, že moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě porad přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: Dneska, no fakt, ten se mi prolomil. No.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marí velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíby tomu druhému.
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Se nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás, seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu a jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté. No a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se chystal, ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježíš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů. A oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice. Já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezuelanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. A deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody. Nebo bary, tam je plno nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne? Tam bylo spousta. No. Pak se mě podařilo získat...
3: Příroda nádherná,
5: získat vstupenku na bazén, který podařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobíval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se staboval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepic a zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?
6: Přišla se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovili, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to byl nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl, miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No, tak asi nůžky, nůž. No, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší bývalské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo. No a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na ně, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no. Tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu
5: pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak copak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru, dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali si jeden druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dál.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován. Ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a

Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i zmysly cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí.

0: Což pak nevečeřela, zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
1: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo. Arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: V tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignore Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jakživ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, dvojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Jeana Valjeana probudila snad příliš dobrá postel. Jeane Valjeane, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako... můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... pane biskupe.
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně?
7: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
8: Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klín.

kill me, Jeff. Prosím jen dál, těší mě moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž jak cent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přeji,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl bez zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišej. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javer. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnut Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javerovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javérovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No, protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?
1: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už deštník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
0: Dobře.
1: A je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo? Můžu ke včerejšímu nebo nemůžu?
0: Ne, zkusme se držet už toho dnešního. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
1: Jo,
0: a pak si říkáte, jej, Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
1: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, tak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny. A
0: všechny.
1: No, včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolil.
0: Dobře, Roberte, jo, zkusme si teď šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olen z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to nevím. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. Řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte

0: 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profík. Tak se na to podíval se na mě a říká mi, cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svářečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo. Nové banjo, krásné. To má zvuk. Já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, bych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no pane, já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočináčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
1: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
0: menší. No už nějaké proběhly právě, menší rozsahu.
1: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku větší.
0: Takže pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
1: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak banjo taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu
0: energii. Já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
1: Dobře.
0: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
1: Ano,
0: Robert,
1: tak
0: držím palce, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všechny posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili. A autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste ale nevěděla už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy, a, ne. Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátila, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne, ano. Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: Co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Mm-hmm. Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, keď mám a Bohu sa modlím, aby fungovalo. Som na ňom závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to bude mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: No. A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem tak, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká, mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je. Jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v autru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo, protože pak i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám, ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek to ošťapňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj reklamy. Na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě. Protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak, přesně.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji a nebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Mějte taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, ale šprichtá v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítám vás, Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Janučko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím naším svíčky na hrobě, tak abych si nesedá někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamovaný, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj. No a když jsem to používal, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval se, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový, jo, takže používám to, ale jenom tak málo, takže když se to málo používá, tak to jak se tak vydrží, jo, no, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem, bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no, a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní, nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takový ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jo, to, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
2: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte. No.
2: Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas. Ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové. Tak si společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu. Ano?
1: Ano, děkuji, paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
2: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřelá výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl, jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to takže zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem mi chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No, v životě už za to nedostane takový peníze, kdo to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Jardo, mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už máme to roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz, tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte.
1: No, já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte dvakrát radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravíme vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas, protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy a teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída. Mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí. Víc jste to měla, než jste z toho něco měla. Takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dají s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte co, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linkou. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus, jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, Naštěstí jsem měla vás to
0: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jsi to koupila, já vám nody, Tomáš, podívej se, fok, dát plus, já nevím co, nic. No, ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. No, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak si někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky a opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout, když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další příběhy a katalohulky.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, nebo je Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíl potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší. A nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na něm mlela mák, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte. No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci.

0: arrivederci, ma sia di spirito. Nazzo è nel 10 reclamata come sto io all'inizio. Abbiamo pronto, se va schemente. Aspetta, è che abiliti Zayas di erno degli vite, tu mi scendi, Tomasso.
1: No.
0: Mi fiorete, posvanti. Se va posvanti, gliela se. Ma erno degli Zayas, se va a dire le acchigiamme, se bo. Proste, ne camion, non è che lo mi è stato erno. No, a tamma potom na bizeli. Konkrétně je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck a je to asi německá firma a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí Hence, jako, anebo Becky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo brát to zboží, rozumíte?
1: Uh-huh.
0: Tak jsem si koupila Hence. No jenomže, koupila jsem si Hence teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné Hence, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 tisíc, takže to vrátím. No, bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No, tak jsem tam zavolala, tak ten pán to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakékoliv, mm-hmm. Jo, mohli to být aj Hence nebo Deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, dvakrát minimálně. Nechápu, ale pochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
1: No a jak vám to vysvětlili?
0: No nějak, ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli, to jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, dva nebo tři, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je před. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajty, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali?
1: Uh-huh.
0: Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahají z vás peníze pořád.
1: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
0: I ty soudy se dají poplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
1: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
0: no,
1: noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná jste někde naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Mm-hmm. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli k čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska měla nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je, nekupovat drahé knížky, které se, jsou vlastně na poučení. Maximálně knížky o umění. Ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Uh-huh. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta. No.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaroško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zaznám, budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, nebo rohlík, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju. Ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo? Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo? No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, ztratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. Řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozpíval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úpadkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním ranním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, pravý přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:15 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polín.

opadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod.

0: Na koleni mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec se vzhlédl.
1: Interview? Zase další interview?
0: Když dovolíte.
1: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
0: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia teď odvysílat jediné slovo.
1: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
0: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
1: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
0: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
1: Prosím.
0: Tak především, posluchače našeho rádia teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
1: V obojím.
0: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
1: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
0: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
1: Ale vůbec ne.
0: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
1: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
0: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
1: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
0: Ovšem, ovšem.
1: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
0: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
1: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
0: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
1: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
0: Ano, ano, do černého sametu, ano.
1: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
0: Co to?
1: Alžbětínskou éru, slečno.
0: Ano, ano, jistě.
1: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
0: Tak než...
1: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
0: Ano.
1: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
0: Fantastické.
1: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho. S lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik se trvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škupy svých zad, Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
0: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia teď. To je revaluace Hamletova významu.
1: Můžete tomu říkat tak i tak.
0: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
1: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
0: Ano, vážení posluchači. Velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
1: Něco jako jsem já.
0: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio teď Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
3: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
4: Od jakého Porfíria?
3: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš? Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
4: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
3: No chystají se přece zavraždit Demonia.
4: A kdo přinese ten dopis?
3: Přece ten Demonio.
4: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
3: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
4: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
3: Co? Co máš jedno? Zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
4: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
3: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
4: Moment, jakého zase Františkána?
3: No toho Fra Frakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
4: Kdo je to za Pio?
3: Sakra, už jednou Pio je přece italsky Pius, aby to bylo kratší.
4: Aha.
3: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit Fra Frakolíka a Karla Karlotyho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no, to je nejspíš taková nějaká karetní hra, aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom, sakra, ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všechno špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej, prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi. A...
4: Ale jak ho k tomu donutí?
3: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
4: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
3: No, demonia.
4: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
3: Jo.
4: Tak dál.
3: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
4: Jak?
3: Jak? No, jsem říkal, ne?
4: Aha.
3: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
4: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
3: No, aby to zmařila přece.
4: Aby zmařila co?
3: No, aby zmařila celou tu intriku.
4: To ji nemůže zmařit bez domina?
3: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
4: Jo, a takhle ji neodhalí.
3: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
5: To jí ale naletěl, co?
4: Kdo je ta nová dáma?
3: Kdo, Lucia?
4: No.
3: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
4: Tak aspoň plnoští jela, ne?
3: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
4: Promiň.
3: Zkrátka, je to sestra té hraběnky, di Carantaratta, no.
4: Taratta, jo.
3: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, počkej, tak to není, ne. Ničí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
4: Chápu, kdo by nechtěl. Že?
3: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
3: No, už to chápeš, vidíš.
4: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
3: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
4: Ne, jen se nenamáhej.
3: Ne?
4: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
3: Jo.
4: Takhle, Pio má v hrsti Porfíria, uh-huh. A Demonio má v hrsti Pia,
3: no?
4: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
3: Tak.
4: Všechno mi to úplně jasný.
3: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
4: Jo.
3: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
3: A to by člověka vzal čert!
4: Co se stalo?
3: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva její veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje, podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv, právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě, spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Je Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.